0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon, jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny.

0: ženy. Schwarzkopf Chris Scalp Balance for every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
3: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
5: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
6: Jedině od Chibo.
7: I love you! Protože chutná celé rodině.
8: Protože jo nakopne každý den.
9: Protože s jo je život růžový.
7: Jo, umění dělat život ovocnější.
10: JISK nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například příjemná vrchní madrace za pouhých 1050 korun, sleva 65%. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Birel, různé druhy, půl litru za 18,90. Penny.
15: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
16: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
17: Oh.
18: Oh.
17: Oh, moment.
18: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
22: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
23: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
24: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota.

0: To je Persil.
1: Zvedni to a vytřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.

Jánosoike. Stojky. Přijdu do baru,

Jan Stojky. Jan Stojky. Nechci čáru, Jan Stojky. Jan Stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Jan Stojky. Jan Stojky. Jan Stojky. Nechci čáru, Jan Stojky.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
1: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Pálivá omáčka. Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
6: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun, sleva 60%. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
0: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost? Fakt věrnost. Tam je pivo? Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
8: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15x v České republice.
9: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
10: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
11: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
12: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
13: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
14: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
15: Pocení? Ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.

0: questo giuro.
1: Ma io sono un bello, sto un bello.
2: Non so chi sei.
3: Mamma mia. Cosa c'è?
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
5: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
7: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
6: Na tisíce produktů.
7: A máma se vždycky ráda odváže.
6: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
8: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
6: Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
13: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
14: Zvedni to a vytřič to.
15: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přičte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Přijďte odpad.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
17: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost. I'm making my big
18: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
19: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
20: I love you! Protože chutná celé rodině.
21: Protože jo nakopne každý den.
22: Protože s jo je život růžový.
23: Jo, umění dělat život ovocnější.
24: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
25: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
26: A dělají to taky ostatní?
25: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
27: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
28: Pocení?
0: ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
1: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
2: Tati!
1: Neomezený tarify.
3: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips Van Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips Van Blade Intimate.

0: Nasıl çuğura?
1: Ben yanlış mı? Ben de üstten bu gel.
2: Daha çok mu sen?
1: Lan ben yanlış mı?
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
13: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
12: Na tisíce produktů.
13: A máma se vždycky ráda odváže.
12: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
14: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
12: Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
16: Pustí.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
18: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
19: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
20: A koukejte mazat.
21: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
22: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
23: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
24: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
25: Oh.
26: Oh.
25: Oh, moment. Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
28: Omoda.
29: Dobrej. 1 giga kombo s ranolkama.
30: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
29: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
31: Tati,
29: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

0: chce čůrat.
1: No já už vám hládím, už tam bude.
2: Toho šutnice.
1: Máme
3: to chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravát.
10: Saďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
14: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
15: Moment.
16: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
18: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
20: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
21: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame zlaté dědictví.
22: Zvedni to a vytřič to.
23: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
24: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
25: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
26: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
27: I love you. Protože chutná celé rodině.
28: Protože jo nakopne každý den.
29: Protože s jo je život růžový.
30: Jo, umění dělat život ovocnější.
31: Dobrý, 1 giga kombo s hranolkama.
32: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
31: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
33: Tati!
31: Neomezený tarify.
0: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší

0: prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma... Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

thank you so much for coming out.

0: Ayağım şu anda var, yüzden buraya.
1: Daha şok mu sen?
2: Chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravář.
13: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
12: A koukejte mazat.
15: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
16: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
17: Oh.
16: Oh.
17: Oh, moment.
16: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
19: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš. Fakt, kámoš. A věrnost? Fakt, věrnost. Tam je pivo? Fakt, pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
20: Dobré, jedno giga kombo s hranolkama.
21: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
20: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
21: Tati!
20: Neomezený tarify.
22: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombo už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
24: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
12: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
26: I love you. Protože chutná celé rodině.
0: Protože jo nakopne každý den.
1: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
3: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
5: Disk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Například příjemná vrchní madrace za pouhých 1050 korun. Sleva 65%. Disk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
26: Ty máš vždycky něco v rukávu.
27: Mám M-Bank.
17: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Mami, jestli chce čůra.
2: No já už mám hlady, už tam bude.
3: Toho šutí se.
2: Mami,
4: to chce kuře.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky z McDonald's.
6: Užijte si město s nadhledem. V novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
9: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
8: Na tisíce produktů.
9: A máma se vždycky ráda odváže.
8: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
10: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
8: Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
15: Pusti.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
17: Oh.
18: Oh.
17: Oh, moment.
18: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
22: Stává se vám, že po holení potřebujete lék?

0: že jeho lení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips OneBlade Intimate.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
5: A koukejte maza.
6: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
8: Dobré. 1 giga kombo s hranolkama.
9: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
8: Jo, jasně. Tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
10: Tati.
8: Neomezený tarify.
11: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v Gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: I love you. Protože chutná celé rodině.
13: Protože jo nakopne každý den.
14: Protože s jo je život růžový.
15: Jo. Umění dělat život ovocnější.
16: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.

0: chce čůra.
1: No já už vám hládí, už tam bude.
2: Toho šutni se.
0: Máme to chce kuře.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
7: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
6: Na tisíce produktů.
7: A máma se vždycky ráda odváže.
6: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
8: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
6: Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed. Nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
18: Co tady děláte?
17: Testujem. To je dopravát.
19: Saďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
20: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
18: A dělají to taky ostatní?
20: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
22: Dobrej. 1 giga kombo s hranolkama.
23: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
22: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
24: Tati!
22: Neomezený tarify.
25: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně. Nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
18: A koukejte maza. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
27: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
28: Moment.
29: Konečně.
0: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Mami, mě se chce čůrat.
4: Já už mám hlavně, už tam bude.
5: Toho šetni se.
4: Mami.
6: Co chce kůře?
7: Teď on v příštím díle stejně?
8: To chce kůře.
9: Kde se s tím jídlem?
10: To chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
13: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
15: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
16: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
17: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
16: Na tisíce produktů.
17: A máma se vždycky ráda odváže.
16: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
18: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
19: Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
20: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na

0: každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Moment.
9: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
14: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
17: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
16: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
18: Hustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
4: Pusti.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Scofidis. Půjčka pro váš další krok.
9: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
10: Mami, mě se chce čůrat.
11: No, já už mám hlad, už tam bude.
12: Toho šetí se.
11: Mami.
13: To chce kuře.
14: Teď on v příštím díle stejně.
15: To chce kuře.
16: Kde se s tím jídlem?
17: To chce kuře.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Oh.
23: Oh. Oh, moment.
22: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
24: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
25: Omoda.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
3: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
5: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš.

0: fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
2: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
1: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
1: Boží. Hneď dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
1: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
5: Hustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Návykový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Abych do ní svoji nabíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

What?

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Taky vás nebaví čekat? Až to vyroste.
2: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
4: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: V Dile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
6: Losos filet za 28,90 a Franz Josef tuňák za 29,90. Bila.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises a dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
0: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bratwurst s apkou za 39,90 nebo Camembert na grill s apkou za 79,90. Albert.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Tento víkend levnější nehledejte.
2: Albert, neporazitelný víkend. Meru...

0: Panenky volné, kilo u nás s apkou za 44,90 a vepřová panenská svíčková, kilo za 149,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
1: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
2: Se nerozbalíš?
3: No, to asi schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak ne.
2: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici bez kosti za 99,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
0: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
8: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
0: Jedině od Chibo.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
12: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
13: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
14: OK, všichni, jdeme na to.
15: Pojďme mluvit o vlasech.
16: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
15: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
16: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
17: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
18: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
19: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
20: Volá vaše nádobí o pomoc.
21: So what?
20: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
22: Somat Micigel, pro mě číslo 1.
23: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
24: Ahoj.
25: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
26: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
1: Moment.
2: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
21: Palete, udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palete Deluxe. Radost z barev.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
27: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
24: Tereza,
27: Maško,
24: René Dan,
27: Monika Tymková,
24: Petr,
27: Švancara,
24: Martin,
27: Hrana.
28: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
30: Návykový látky až po sadnotním přelnu.
31: Správně, jsi šikulka.
32: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat. Dej do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
33: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nah,
1: Who's there?
0: Yeah?
1: Let's have a look.
0: Let's try.

Ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prsteny ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když se pak vidí s jinou, není to reflex.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milk Pol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Moment.
6: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
8: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
9: Yes!
8: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru. Od pondělí v Lidlu najdete mango za 44,90. Mandle za 49,90. A pistácie za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním řitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
14: Velké vítězství může začít malým gestem.
15: Už jsem myslela, že někoho máš?
16: Mám. Mbank.
14: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
17: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
18: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
19: Zvedni to a vytřič to.
20: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
22: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
23: Přivítejte Adama Mišíka,
24: Moniku Bagárovou,
23: Jakuba,
24: Rybo,
23: Tomáše Zástěru,
24: Mikýř,
23: Tereza,
24: Maškova,
23: René Dán,
24: Monika Tymkova,
23: Petr,
24: Švancara,
23: Martin,
24: Hrano.
23: Jsme přátelé?
25: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
26: Návykový látky až po samotným přelnu.
27: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
29: Pojďte se podívat.
30: Dej do ní svoji navíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
32: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twistr nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
3: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
6: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
7: Od pondělí v Lidlu najdete mango za 44,90. Mandle za 49,90. A pistácie za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Zvedni to a vytřič to.
10: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Dobrej por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
14: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
15: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
16: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
17: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
18: Oh.
19: Oh.
18: Oh, moment.
19: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.
21: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například kobliha s ovocnou náplní kus za 5,90. Penny.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
23: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Monikuba Gárovou,
0: Jakuba
1: Rybu,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza
1: Maško,
0: René Dan,
1: Monika Tymková,
0: Petr
1: Švancara,
0: Martin
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Návykový látky až po samotným přilnu.
4: Správně, jsi šikulka.
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat.
0: Nech do ní svoji nabíječku.
1: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
6: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milk Pol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
7: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
8: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
12: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
13: Tento týden třeba Veggie Mleté za 54,90 a Mix Koleslav za 29,90. Albert.
14: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
15: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
16: Přivítejte Adama Mišíka,
17: Monikuba Gárovou,
16: Jakuba,
17: Rybo,
16: Tomáše Zástěru,
17: Mikýř,
16: Tereza,
17: Maškova,
16: René Dan,
17: Monika Tymkova,
16: Petr,
17: Švancara,
16: Martin,
17: Hrana.
18: Jsme přátelé?
19: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
20: Návykový látky až po samotným přelnu.
21: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
23: Pojďte se podívat.
24: Nech do ní svoji nabíječku.
25: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
26: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
4: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
11: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
12: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
14: Hustí.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
4: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
5: Volvo vám nyní

0: přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Očko tě zve do kina.
4: No one can stand between me and home.
5: Keep us

0: Ním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Poprosím vás, že byste rozsvítili vaše telefony, protože bych si chtěl zahrát věc jménem Digestive.

Zuzko, tak poslouchám Zuzanu Navarovou. Na zdraví Amonec točil se ke konci na viděnou. Bože, podej mi ještě ten kelich.

dneska mě umlčte židle, jsou nahoře výdech, předtím než přijde ten hluboký nádech teď. Zvedneme číše znova a výš, ukaž mi, jak ta slevovice píše, jdi do můj.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody. A mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky, jsou spojené.

0: Batman?
1: O, konečně.
2: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.

0: 꺼내주니. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
8: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
9: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
10: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
11: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
12: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma... Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
14: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
19: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgi. Česká spořitelna.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milk Pol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
21: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravát.
14: Vsaďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
15: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečují o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
16: Tak, co je s tím grillem?
17: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
16: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
17: A pak, že jo?
18: Kdo to byl?
19: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
20: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
21: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
20: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
22: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
23: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
24: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
25: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
26: Moment.
27: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
29: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
30: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma... Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. a věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
0: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
3: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
4: Větší, než si myslíš.
3: Proč prší?
4: Aby se starý cítil příjemně.
3: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
5: Dorazili jste do cíle.
4: Tak jo, jsme tady.
5: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
6: Nyní od necelých 570 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
11: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení.

0: oslo@skinlab.cz.
1: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my. My rozhodně nejsme úplně stejný.
2: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáš.
3: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
9: Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
10: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam, najdu tam, co neznám. Už 30 let.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
12: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
13: Oh.
14: Oh.
13: Oh, moment.
14: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Rio Mare od dvou kusů za 54,90 za kus a Pilsner Urquell za 28,83 za kus při koupi balení. Byla.
18: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
19: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
21: Tak ještě prosím srovnejte děti.
20: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění. This bitch!

0: Kasim.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Wow.
5: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden paprika zeleninová za 29,90 a bechrovka a tonik kombo cena za 159,90. Bila.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Oh.
4: Oh.
3: Oh, moment.
4: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané, kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá, kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
15: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
16: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
17: Tento víkend levnější nehledejte.
18: Albert neporazitelný víkend. Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 44,90 a vepřová panenská svíčková, kilo za 149,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
19: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Start.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon, jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
3: Tady jsme!
4: Oh. Trosečník, který není spocený.
5: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
6: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
1: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
7: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 12,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
9: Moment.
10: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
12: Velké vítězství může začít malým gestem.
13: Jsem myslela, že někoho máš?
14: Mám. Mbank.
12: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
15: Ahoj, tady Iga Švěntek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aion s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aion, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B Aion 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
16: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
17: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Light Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
18: Pocení,
3: ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
18: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
19: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
20: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.

Una vueltita, otro besito. Nos vemos.

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš? Ráno

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
2: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
3: V Dile fandíme čerstvému a vyváženému stravování.
4: Losos filet za 28,90 a Franz Josef tuňák za 29,90. Dile.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
8: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises a dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.
9: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.
12: Oh.
13: Oh.
12: Oh, moment.
13: Oh, konečně.
14: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
16: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
17: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
18: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
19: Tento víkend levnější nehledejte.
20: Albert neporazitelný víkend. Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 44,90 a vepřová panenská svíčková kilo za 149,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
21: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Are you good?
1: Yeah, I'm good.
0: Are you sure?
1: Yeah, let's go again. Hey.
2: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon, jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Trosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
11: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
13: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
14: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
15: Pocení,
0: ani náhodou. Nivea Derma Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
19: Moment.
20: Konečně.
21: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
22: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Moniku Bagárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Vikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrana.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Dobrý por.
2: Co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přinesla jsem oplatky. To jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
9: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
10: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Oh.
14: Oh. Oh, moment.
13: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
16: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
18: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
17: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
19: Třeba právě teď.
20: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
21: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
5: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
6: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
7: Zvedni to a vytřič to.
8: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maško,
0: René Dang,
1: Monika Timková,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrano!
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po sadnotím přilnu.
4: Správně, jsi šikulka!
5: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
1: Pojďte se podívat!
6: Dej do ní svoji nabíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Prosím.
4: Wow, co se to děje?
5: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
9: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
10: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí osíle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
12: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.
16: Oh.
14: Oh.
16: Oh, moment.
14: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
17: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
18: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
19: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
20: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
21: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
22: Pocení?
1: Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
16: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon, jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
3: I love you! Protože chutná celé rodině.
4: Protože jo nakopne každý den.
5: Protože s jo je život růžový.
3: Jo, umění dělat život ovocnější.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
8: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
9: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
11: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
12: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
13: Yes.
12: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
10: Od pondělí v Lidlu najdete mango za 44,90. Mandle za 49,90. A pistácie za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
15: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
16: Zvedni to a vytřič to.
17: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
19: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
20: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
21: Ty máš vždycky něco v rukávu.
22: Mám M-Bank.
20: M-Bank. Velká malá vítězství.
23: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
24: No to půjde těžko bez křídel.
23: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
24: Aha, jak asi?
23: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
24: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
25: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
26: Očko tě zve do kina. No one can stand between me and home.
27: Now you let the gods. Keep us

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
5: Wow.
6: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
7: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises. A dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici bez kosti za 99,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.
12: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
13: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
14: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
15: Ty máš vždycky něco v rukávu.
16: Mám M-Bank.
14: M-Bank. Velká malá vítězství.
17: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
18: Oh.
19: Oh.
18: Oh, moment.
19: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
5: Chibok Office.
9: Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
10: Jedině od Chibo.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Užijte si Mio Netto. Víc než jen Prosecco.
1: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
2: Očko tě zve do kina.
3: No one can stand between me

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybagu snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon jako hydratační.

0: šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: I love you.
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte sýr slanina twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
10: Wow.
11: Wow.
12: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
13: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
16: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
17: Velké vítězství může začít malým gestem.
18: Už jsem myslela, že někoho máš?
19: Mám. Mbank.
17: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
20: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
21: Moment.
22: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
23: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
24: Omoda.
22: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila z okolí Karlových Varů. Aquila, ta nejčistší voda pro tebe. Aquila, čistý tón přírody.
25: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
26: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
27: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Chibo Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
2: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Dobrý por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
9: Red Bull vám dává křídla.
10: Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
12: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
13: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab.cz.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
20: No to půjde těžko bez křídel.
19: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
20: Aha, a jak asi?
19: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?

0: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
4: Zvedni to a vytřič to.
5: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
7: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Tomáška.
8: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises. A dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici bez kosti za 99,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Wow.
9: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.
12: Oh.
13: Oh.
12: Oh, moment.
13: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
17: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
13: Jedině od Chibo.
18: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
19: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
3: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.

Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon, jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Prosím.
2: Wow.

0: Co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
3: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
4: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises a dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka. Bez složitého marinování a navíc bez éček. Jen prvotřídní krkovice naložená v naší gurmánské marinádě z přírodních ingrediencí. A bez éček. Vidíte? Užijte si naše nepřepálené ceny a přijďte si tento týden třeba pro marinovanou krkovici bez kosti za 99,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
8: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
9: Moment.
10: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
12: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
13: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
14: Ty máš vždycky něco v rukávu.
15: Mám M-Bank.
13: M-Bank. Velká malá vítězství.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
4: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
2: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
7: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
8: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
12: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
14: Třeba právě teď.
15: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
16: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásním. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
3: Moment.
4: Konečně.
5: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Mami, mě se chce čůrat.
9: No já už mám hlavě, už tam bude.
10: Toho šetni se.
9: Mami.
11: Co chce kuře?
12: Vyď on v příštím díle stejně?
13: To chce kuře.
14: Kávo, kde se s tím jídlem?
12: To chce kuře.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: Očko tě zve do kina.
18: No one can stand between me and home. Not even the gods.

jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli ses chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstenec ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidíš jinou, není to reflex. Šohaju kolem tebe, může být třeba 200, takovýho já.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravář.
5: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
10: Datart nákupy.
11: Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
12: Hustí.
11: Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
13: No.
14: Já jsem si přišel rád s kamením.
15: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
13: No, protože to bylo levnější, než ta stará pojistka bez něj.
16: Na klik.cz vám totiž do minuty

0: srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: To chce kuře.
4: Teď on v příštím díle stejně?
5: To chce kuře.
6: Kde se s tím jídlem?
4: To chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
10: V akci tvaroh tučný Karlova koruna. Nízké ceny, hezky česky. Penny. Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

Não sou mal do primo.

kam budeš chtít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný, v puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
1: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Pěkný kolo, to bych brala.
3: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
4: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
2: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
4: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
2: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
7: Když levně, tak Tesco. V oddělení FNF právě probíhá letní výprodej. Vybrané oblečení teď pořídíte ještě výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
8: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
7: Pusti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
10: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
14: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: Ja sem ludo, budeš mi ťažký. Dokud nemám papíry, budem chodit těžky. Chceš-li? Pokud jo nebo ne. Z tvýho chování to stejně vyplyne. Holka, jednu věc si však povím. Vypadá to, že ti asi nevyhovím. Nejsem typ na auta ani kola. Vždyť mám problémy poznat, co je volant.
1: Ježiši Maria, to je jaká ženská, ne? Mě to je děkis. Ježiši Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nejíží na chodě.
2: Oši, to je blázen.

0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
8: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
3: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
2: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
6: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Moment.
2: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
5: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
6: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
8: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsem chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prsteny ze zlata, diamanty takový, že se na ně chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidíš jinou, není to reflex. Šohaďu kon-

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Banány u nás, kilo za 21,90, jihočeské trvanlivé mléko s apkou za 11,90 a Jindřichohradecký tuzemák za 119,90. Albert.
2: Wow.
3: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba antiperspirant Nivea, který nezanechává skvrny na oblečení, nebo tablety do myčky Finish s dvojitou silou. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
5: Moment.
6: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Kaufland.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises a dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
7: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
8: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
10: Dzień dobry. František Pisalovský z Gazeta Polska. Vy český chatas?
11: Ano, já jsem chatas český. Tak.
10: Vaše chatarstvo chata česká?
11: To je to česká chata.
10: A chleba je z Polsky?
11: Ne, tak ten chleba je český.
10: A okurky z Ungária?
11: Ne, to nejsou ungarský, to jsou český okurky. To.
10: Všechno český?
11: Ano, je to tady všechno český. To.
10: Všechno český?
11: No? Všechno český a dobrý. Mhm.
10: Tak dobrý den. Dzień dobry.
12: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
14: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj.
16: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
17: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Vepřová plec bez kosti, kilo u nás za 54,90, Jakobs Velvet s apkou za 129,90 a Radegast ryze hořká 12 za 21,90. Albert.

DJ Fresh.

keep going.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Mami, mě se chce čůrat.
4: Já už mám hlad, už tam bude.
5: Toho šetí se.
4: Mami.
2: To chce kuře.
6: Teď on v příštím díle stejně.
7: To chce kuře.
8: Kde se s tím jídlem?
9: To chce kuře.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Scofidis. Půjčka pro váš další krok.
15: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
16: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No,

0: jsi žarácká, vedím.
1: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravář.
7: Vsaďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
10: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
11: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
12: Pustí.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
6: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
9: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.

0: And then she wants, she can get it. Přivítejte Adama Mišíka, Moniku Bagárovou, Jakuba, Rybo, Tomáše Zástěru, Mikýř, Tereza, Maškova, René Dán, Monika Tymková, Petr, Švancara, Martin, Hrada!
1: Jsme přátelé?
2: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
1: Návykový látky až po sadnotním přelnu.
3: Správně, jsi šikulka!
1: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat!
1: Abych do ní svoji nabíječku. Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
4: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba dětskou kosmetiku Revlon jako hydratační šampon nebo kondicionér pro snadné rozčesávání. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Wow.
5: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
6: Užijte si léto naplno. S Kaufland Card můžou 3 z vás vyhrát horské elektrokolo Cruises a dalších 5 vyhraje balíček produktů Apple. Stáhněte si aplikaci Kaufland a vyhrajte. Kaufland.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden Pálava Sommelier Collection z malých moravských vinařství jen za 179 korun. Albert.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
5: Moment.
6: Konečně.

0: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
6: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Se nerozbalíš?
8: No, to se schovám, to je škoda. K svému od tebe, když tak ne.
7: No to ani náhodou.

0: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se i přes záři reflektorů snažíme neztratit vlastní tvář. Dobrý večer, česká rapová scéna má dnes několik originálů. Host, kterého vám představíme za chvíli, jde ale vlastní cestou, přiváží k nám dravou energii a nekompromisní styl přímo z Brna. Jeho texty jsou ostré, technicky precizní a výstižné. Uznávám za mnohé, ale především za to, že říká svoje názory hodně hlučně. Vydal několik zásadních alb a to poslední s ním probereme dneska. Dámy a pánové, přichází Maniak! Maniak!
1: Dáreček, začneme dárečkem.
0: Tak jo, já děkuju.
1: Darujeme tě.
0: Tohle to vypadá jako LPčko.
1: Správně.
0: Který se jmenuje Stream Tape, tak to vždycky dělají v zahraničí.
1: Vidíš, jde ti to aj bez textu, nebyl tam název a střelil jsi to tam.
0: Ty si pamatuješ všechny svoje texty, co jsi kdy napsal?
1: Hele, vždycky na koncertě zapomenu ten, co od rapu za 5 minut 12. Vždycky takový ten, co by měl být nejjednodušší. A ty nový nějak mi jdou prostě z nějakého důvodu.
0: Kolik těch textů dneska je?
1: Netuším.
0: Jako raketomet.
1: Teďka jsem se díval, že mám na Spotify 136 skladeb, myslím.
0: No? Dobrý. Tahle ta deska, kterou jsi nám dneska přines ukázat, vznikala velice
1: jako... to takhle, celou dobu.
0: Vznikala velice zajímavým způsobem. A ten týpek na té fotce takový oteklej.
1: No, ale umím v tom chodit stejně.
0: Je to tak. Jakým způsobem vznikala ta deska?
1: Kamaráde, 10 dní jsme to nahrávali live. To si vyškrtni by the way, protože my jsme to dělali doopravdy live. A dělali jsme to... Dělali jsme to, to je za toho oteklýho, ale ti to vrátí mají surokama, vole.
0: Ne, tak teďka budeš kreativ.
1: Počkej, mluvím, vole, pojď. Takže dělali jsme to za 10 dní live, doopravdy. A dělali jsme to na streamu. A lidi toho byli součástí a udělali jsme... Teď můžeš už.
0: Musím tady jako doplnit, že režisér a vlastně i střihač Koťák Live jsou režisér a střihač.
1: Proto jsem ho zdravil. Chceme pozdravit, by the way, lidi v pozadí nejsou vidět. To je zajímavá věta, by the way. Ale
0: Matěj... Proč jsi vlastně vybral mýho režiséra?
1: Aby jsem ukázal, že se dá udělat dobře show, doopravdy.
0: A já jsem tady měl i nějakou pasáž.
1: Takže jsi oteklej ty najednou.
0: Já jsem měl nějakou tady pasáž, že jsem tě chtěl jako i pochválit. To, proč seš oteklej, je z toho důvodu, že ty cvičíš a dokážeš zvednout.
1: Jsem si to otočil, no.
0: 90 na bench, je to tak?
1: No, jako předtím, než jsme to začali dělat, tak jsem to dokázal, ale těch 10 dní mě tak jako zhuntovalo, že teďka bych dal jako 89,5 maximálně.
0: Což je znám.
1: No to těžký, no, takový survivor, víš.
0: Ani mi nepovídej. Aha. Šel bys do Survivoru?
1: Hele, mě to nabízeli před minulým albem a... Je to jedna z těch reality show, co má jako nějakou šťávu, jako. Takže

0: To je zatím vyjádření oficiální k tomu.
1: No a počkej, ale letos tam je teda vlastně Rest. Aha. Takže bys tam teoreticky mohl být ty, ale je tam Rest.
0: On tam za mě.
1: On je tam za tebe.
0: Já jsem rapoval a on seká kokosy. No.
1: Tadyhle na tom albu máme 10 tracků.
0: Je. Yeah.
1: Máme 10 tracků.
0: To je víc než jedna, by the way.
1: Na každej. Tyhle, to bude těžký dneska. Na každej ten track byste měli jeden den.
0: Ne, tak první den jsme udělali 4, tak pak jsme mohli chlastat a jo, to se nemůže tady říkat.
1: Může? Ale já vím, že ty nepiješ teďka.
0: Teďka ne, no.
1: Teďka nepiješ. Dobře, tak který z těch tracků White Walker, To jsem já, Kiwi, Off Life, Jarní vánek, Grills, Chai, 47 na 600.
0: To je násobelka, to když vypočítáš, tak ti ten vinyl nechám.
1: Počkej. To je 4820.
0: Je to
1: 2820.
0: Je to špatně, ale bylo to rychle aspoň.
1: 2000 je to...
0: To je něco jak ty v posteli.
1: 2820.
0: Cože?
1: 2820. Kolik je 47x600? Máte tady mobil?
0: Kdo to vypočítá, tak to dostane místo koťáka.
1: Ne, nemůžete ale na mobil. Jo, aha, tak ono tady 28 200, ale byl jsem blízko.
0: Ne, sorry, já jsem tě odmotal od otázky, pojďme se vrátit.
1: Já tady chci dělat jenom promo tvý desce, sorry. Tak,
0: to si vážím, děkuju.
1: Takže ty každý den tam za tebou přišel nějaký producent, což znamená, že těch producerů na tu desku bylo i víc.
0: Jo, zhrneme si to teďka ve vší serióznější serióznosti. Sorry, je pozdě.
1: Můžu si tě dát takhle?
0: Aspoň to konečně zažiješ. No, tak, 10 dní, každý den 10 dní jsme streamovali a točili se tam producenti, nevím, kolik jich bylo, 5, myslím, na čísle nezáleží, to ti říká každá asi. A potom tam byli hosti na mikrofonu a potom nějaký hosti mimo mikrofon a nějaký den se prostě rozdělali 4 tracky, nějaký den se dodělávali tracky, ale prostě to šlo celý naživo. Udělali jsme něco takové 17 a těch 10 nejlepších se vlezlo tady na LPčko.
1: Má to nějaký výhody a nevýhody, tenhle ten tvůrčí přístup? Za mě to je super originální, ale jsme v Čechách, takže to pravděpodobně někomu ukrad, tenhle ten koncept, ten už se někde ve světě asi stál.
0: Tak ty víš, o čem mluvíš, jo?
1: To je takové, já jsem teda... tak jaký to má výhody a nevýhody?
0: Tak výhoda je, že můžu být konečně u koťáka, že jo?
1: Konečně, přesně.
0: Hele, nevýhoda je, že prostě riskuješ kůži, jestli se ti to nepovede, reputaci, dáváš to jako vlastně v šanc, ale zpětně prostě, i kdyby se to nepovedlo, tak whatever, já teď mě nenapadá jako...
1: Dobře, tak ty tam, mě jde spíš o to, že já jsem myslel pro tu výrobu, standardní desku děláš jak dlouho, když se dělá třeba switchem, tu moji oblíbenou desku, tak to jste dělali jak dlouho?
0: Půl roku až rok se dělá standardní, s jsme dělali třeba 3/4 roku.
1: 3/4 roku, takže vznikají nějaký beaty, těch beatů je prostě výrazně víc, než se potom jako reálně prostě použije a ty si píšeš prostě texty, blablabla, pak no, si to hrcne.
0: Jako nevýhoda je prostě to, že můžeš udělat máš na to prostě 10 dní, že jo. A výhoda je prostě, že to žiješ, že to je 10 dní a další výhoda je, že tam prostě byli lidi a tak blízko jsem se k fanouškům v životě nedostal.
1: Chápu.
0: A... Doopravdy jsem se k žádným fanouškům ani faninkách tam blízko nedostal, zdůraznil.
1: Jak to myslí?
0: To ty nechápeš, to neznáš.
1: Že co?
2: Hodně
1: blbě. Hodně
0: blbě. Matěj, už je to moc?
2: Hele,
0: cože? Hele, kámo, pár dní to bylo 4, pak průměr na spáno jsem měl 6. A třeba zeptáme se Matěje, ne?
1: Fakt, okay.
0: Já jsem totiž chtěl říct, že já jsem rád, že jsem ukazoval celý proces té desky i proto, že jsou vidět ty lidi v pozadí, co jsou kolem té hudby, ať už producenti, ať už právě kameramani, protože Matěj nám natočil 2 klipy. Potlesk neumělej, dejte Matějovi potlesk, on dělá na tyhle show.
1: Ale když jste to neviděli, čemu tleskáte?
0: To je možná lepší.
1: Jo, ale...
0: Jakože nevím, žánrově, jakože podle lidí, jako pár lidí jsem tady potkal, že jako se fotili, že jako to cení, ale třeba, třeba by jim to nesedlo. Pustíme to?
1: Doplníme to, přesně.
0: A já jsem chtěl pokecat s Matějem ještě předtím. To bylo rychlý.
1: To je dost dobrý.
0: Pust tam ještě další, Matěj. Pojď, dej ještě bankně trochu.
3: Už nemáme.
0: No tak vlastně jako to, co jste viděli, tak my jsme live.

0: ale už předtím něco málo připraveného měl. My jsme to dali úplně, že na sucháče. Prostě žádná předehra.
1: Bez náflusu.
0: No, přesně tak. Yes.
1: Štvou ho lidi, co hejtují a mají na profilovce fotku zvířátka?
0: Ne, neštvou mě, ale lidi, co většinou hejtují, tak mají na profilovce fotku zvířátka, Škody, České republiky a jednou jsem našel mix, že tam bylo pes, škodovka, zvíře a foto České republiky. Cože?
1: Ulovená ryba.
0: Ano, a taky.
1: Rybáři jsou taky nejhorší.
0: Ale taky to dostávám.
1: Rybáři umějí skvěle hejtit.
0: Jako mě si nebukujte na žádný rybofest. To neumím.
2: Mami.
3: To chce kuře.
4: Teď on v příštím díle stejně.
5: To chce kuře.
6: Kde se s tím jídlem?
7: To chce kuře.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Tak, co je s tím grillem?
13: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
12: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
13: A fakt, že jo?
14: Kdo to byl?
15: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
16: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
17: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
16: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
19: A můžete ji vyzkoušet.
20: Ale my máme vypráno.
21: Co tady děláte?
19: Testujem.
20: To je dopravář.
22: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
23: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
25: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
26: Pustí.
25: Datart. Opravdový elektrospecialista.
27: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
28: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
29: No.
30: Já jsem si přišla rád s kamením.
31: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
29: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
31: Mm-hmm.
32: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
33: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
34: Tento týden třeba Veggie Mleté za 54,90 a Mix Koleslav za 29,90. Albert.
35: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
36: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi.

0: s Gaviskonem Duo Efekt.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
5: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
6: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
8: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you. These beautiful things that I've got. Please stay. I
9: want you, I need you. Přivítejte Adama Mišíka,
10: Moniku Bagárovou,
9: Jakuba,
10: Rybo,
9: Tomáše Zástěru,
10: Mikýř,
9: Tereza,
10: Maško,
9: René Dan,
10: Monika Tymková,
9: Petr,
10: Švancara,
9: Martin,
10: Hrano.
11: Jsme přátelé?
12: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
13: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
14: Správně, jsi šikulka.
15: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
16: Pojďte se podívat.
17: Dej do ní svoji nabíječku.
18: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
19: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
20: Prostě žádná romantika, kámo, asi rozumíme si. Když musíš, tak musíš. No, a nebylo nic napsaného, nebyly žádný beaty udělané, prostě nebylo nic, jo? A v tom bylo vlastně to kouzlo a v tom byl i ten risk.
21: Obrovský risk přece, jako producentský, prostě přijít, zavřít se a co když najednou budeš mít brain fog a prostě do té hlavy nebude nic padat. Já mám třeba tvoje texty moc rád, ale říkám si, každý den mít tu povinnost vyplodit jeden, dva, tři singly nebo... Taky žádný, že?
20: Tam je super věc, že co říkáš, že já jsem to nebral jako povinnost, že jsem se dostal do toho můdu, že to byla zábava.
21: No dobře, a tak ty pronajmeš barák, feláky, že jo?
20: Matěj je pronajmu.
21: Matěj je drahý jak svině, já ho znám.
20: Fakt jo? A... To asi jenom pro tebe.
21: Co, pak si řekneme. No a teď tohle to prostě celý prostě rozběhnete, pochopili, máš za sebou producenta, jako šikovní lidi, no ale v tom jsou asi nějaký peníze, no kolik to stojí výroba?
20: Hele, v řádek prostě vysokých 100 tisíců.
21: Takže to už asi není úplně jedno, ne? Jestli to dopadne dobře nebo nedopadne.
20: Jo, ale ty když děláš prostě nějakou novinku, vlastně v hudbě, když ty něco začínáš dělat a máš to strach, máš to obavy, jo, já jsem jako nějaký druh strachu a obavy jsem prostě cítil, tak to znamená, že děláš něco inovativního. Je to vzrušo. Něco jako lovit ve 3 ráno v klubu, no.
21: Nebo když nějaká nová poloha. A říkáš si, zvládnu to, nezvládnu to, jdu do toho.
20: No, přesně tak. A potřeba zapomenout na to, kolik to stojí peněz, kolik se na to dívá lidí, na všechno a prostě jenom to jít dělat. Jinak, jestli tam budeš chodit každý den s tím, musí to být hit, musí se prodat tolik věcí, kupujte všechno na achano.cz, musí se prostě nahrát tolik tracků, kupujte všechno na achano.cz, musí to být prostě takhle kvalitní, kupujte všechno na
21: achano.cz.
20: Tak. Tak tě to prostě dostane do pekel. Takže musíš se čistě soustředit na to, abys všechno kupoval na achano.cz.
21: A já...
20: Mne ruce tady tenhle, to je správce mýho e-shopu.
21: Správce tvojí pokladničky.
20: Zaberte ho někde.
21: Počkej, a ty říkáš achano, ale je to ach ano, že?
20: Já to říkám achano. A to si říká jinak?
21: Ach ano.

0: Achano to zní jak, já nevím, co je Achano?
1: .cz.
0: Tak dost. Abyste si dokázali vůbec představit, jak tenhle ten proces té tvorby desky, která ještě jednou opakuju, najdete ji na, na Spotify a jmenuje se teda Self-Tape, ne Self-Tape, Stream-Tape, sorry.
1: Ty tam potřebuješ zase to okýnko režisérský, že? Jmenuje se Stream-Tape.
0: Jmenuje se to Stream-Tape. Tak se můžete podívat, jak třeba vznikají i některé tyhle ty ach ano věci.
1: Co jste tam stříhli?
2: Kámo! Kámo!
1: To dáme na design. Kámo, kámo, p***, to je ono. Zapiš si to jenom, ať to nezapomenu. Pokračujem.
0: Kámo, kámo, p***, to je ono? Mhm. Mhm, mhm. Ty tam máš třeba i Mytíře.
1: Aha.
0: A co tam dělal?
1: Kámo, kámo, p***, to je ono.
0: Super.
1: Hele, a... ne, s Mikýřem my už jako felíme a prostě my jsme tam pracovali na beatu s těma babičkama z toho sboru Životu 90. Teď jsme tam prostě kukovali, felili ve studiu, protože hele, hudba není jenom o tom, aby v tom studiu, nebo aspoň pro mě, aby v tom studiu byli lidi jenom, co jsou nějak hudebně nadaný, proto jsem tam já aj, že jo.
0: Pokazuj mě.
1: No, no, no, právě. A je to i o tom, ať je tam nějaký vibe, a my prostě s Mikýřem máme nějaký vibe, už jsme něco udělali, tak jsme tam pozvali, udělali jsme track a játrový knedlíčky a hotovo.
0: Mm. Ale nepili jste tentokrát, ne?
1: Ne.
0: Když jsme říkali, že jste byli spolu zase někde na party, že to bylo šílený pro úplně.
1: Jo, my jsme strašně chlastali třeba potom, jak vyhrál svůj... Může se to říkat? On bude nás...
0: Prostě jsme se... Survivor, no?
1: Strašně jsme se ožrali potom, co vyhrál Survivora.
0: Kde jste byli?
1: Všude. Končili jsme u Břímka.
0: A prej jsi úplně nezmar, že jsi jako, že úplně...
1: Já se to umím vzít, kámo.
0: Jo. A teďka...
1: Ne.
0: Teďka nepiješ, jo?
1: Teďka jsem si dopal...
0: Jako já.
1: On to líp chutná.
0: Potom. Když se vyčistíš.
1: No, a obecně jako na seriózní stránce, jakoby pořád být v tom zarochněnej, tak tě podle mě taky dostane do míst, kde nechceš být.
0: Zarochněnej znamená?
1: No, že jsi prostě furt ožralý.
0: A že se pak dostáváš na místa, kde vlastně nechceš být.
1: Jak to známe.
0: Třeba u Břímka.
1: No tam zrovna jo.
0: Tam jo? Břímek je TMBK?
1: Jo, já nevím, je to vůbec legit to prozrazovat, když tak to vystříháme.
0: Je to legit, určitě nestříháme.
1: Jo.
0: Takže u Břímka. Dobré, dobré.
1: Břímka, no.
0: Totiž, aby to bylo ještě hezčí, tak ty jsi tam měl Mikýře, Průjma, Vláďu Videos.
1: Ten nepřijal nakonec Průjem.
0: Jo, vlastně, tak Jirku Krále, Jirku Procházku.
1: Stal se Matějovi ten Průjem nakonec.
0: Že se co?
1: Nic, ne.
0: A tak jsem chtěl říct, že zároveň výtěžek z toho streamu, který vlastně trval teda 10 dní v kuse, tak jste věnovali na hezkou věc.
1: Jo, dali jsme to na sanitku splněných snů a jak jsem zmiňoval právě, jak jsme byli s babičkama zpívat, to doufám, že tam pustíte, jak netrefu nic jako třeba při tom zpěvu, tak jsme to dali na neziskovou organizaci Život 90, 235 tisíc nebo tak. Jsme...
0: Tak se na to pojďme podívat. My to nemáme. My nemáme to, jak zpívá s babičkama.
1: Ale to já jsem vždycky takhle obsíral produkce. Matěj, vytáhni to.
0: No, Matěj, ty vole.
1: Jo. Tak neboj, třeba to uděláme znovu, budeš to mít potom příjemnější.
0: Chci ho vyhodit? No, prostě.
1: Já budu chytat, bro.
0: Pojďme lidi trochu seznámit s tvojí krásnou a košatou osobností, jestli je.
1: No, tak seznamuj.
0: Dále. Tak ten Beň jsme říkali. Umíš 4 jazyky?
1: A ve všech lízat pusy. To tam je taky, předpokládám, jenom doplňuji.
0: Umí 4 jazyky a ve všech lízat...
1: Pusy.
0: Pusy. Dobře. Štvou ho lidi, co hejtují a mají na profilovce fotku zvířátka?
1: Ne, neštvou mě, ale lidi, co většinou hejtují, tak mají na profilovce fotku zvířátka, Škody, České republiky a jednou jsem našel mix, že tam bylo. Pes, škodovka, zvíře a foto České republiky. Cože?
0: Ulovená ryba.
1: Ano,
0: rybáři
1: a taky, ano.
0: Rybáři jsou taky nejhorší.
1: Ale taky, to dostávám.
0: Rybáři umějí skvěle hejtit.
1: Jako mě si nebukujte na žádný rybofest. To neumím.
0: Zároveň má v Brně svoji kebabárnu. To teda nevím.
1: Co nevíš? Ty jsi to řekl, takže to víš, vole.
0: No teď to tady čtu. To jsem teda nevěděl, než jsem to přečetl. Má v Brně svoji kebabárnu.
1: Jo, mám Bites, máme kebab, takový side quest.
0: A jmenuje se to co?
1: Bites se to jmenuje, Bites kebab.
0: Bites kebab
1: a vlastně to mám s Ibrahimem, zdravím tě, kámo. A nakládáme si vlastní maso. Ať to není taková ta plastelina, víš, ať se můžeš najíst normálně.
0: Tak to bych asi ne, to by mi nechutnalo.
1: Ty to máš rád plastový.
0: Já jsem zvyklý na takový to maso, který prostě na té tyči potom jako zase jdou zamrazit.
1: Jo.
0: Zase to druhý den vyndaj, zase to jako rozmražuju a zase zamrazit.
1: Jo.
0: Zase vyndaj. A je fakt dobrý, když je to z takový té pěny. Ona to je spíš sekaná.
1: To je úplně super, no.
0: Ona to spíš sekaná.
1: Já to mám taky rád.
0: Tak to mám jako mega rád. A třeba i takový ty hrany, které jsou takový ty vlhký, smutný, prostě.
1: Takový to, jak to mají za sebou, takový ty rární už prostě z muzea.
0: Ty to mají tak, ty to mají za sebou, ale je škoda je vyhodit a já hrozně nerad plejtvám.
1: Takže spíš olej s hranolkama, ne hranolky na olej.
0: Prostě. Olej s hranolkama taky super.
1: Dožili.
0: No. Ale já mám pocit, že
1: tě nepotěšíme, to bohužel nemáme.
0: Ne, to neděláte? A to je, to dělá každý fakt, ne?
1: Jsme jako snad jediný.
0: Lidi dneska hrozně lovějí probiotika, takový ty kultury, které jsou dobrý pro to zažívání. Ale sorry, když si dáš fakt poctivej, olejovej, rozmražovaný pěnovej kebab, jako co ti dá jako víc imunity, než když přežiješ takovýhle nějaký kebabson, jako víš co? K tomu si dáš 3 vomajdy. Jaký děláte?
1: Děláme tahiny, děláme ambu.
0: Ambu je co?
1: Ambu, to je... Koko, jsem to zapomněl.
0: Ambu. To je něco jako uho?
1: To je ostuda. Ne, tak počkej, já si vzpomenu ambu. Takže amba, co to je? Ne, nespomenu si. Jo, jasně, pomeran. To je na pomeranči, no.
0: Tady máme kebab na pomeranči?
1: Ne, to je...
0: Kebab na pomeranči?
1: Jo, je to fakt dobrý. Vyzkoušej to někdy, stav se.
0: No, dobře, a jmenujou se nějak speciálně ty vaše...
1: No takhle se...
0: Není to Durum XXL, nebo Durum se sírem. Tak jsi textař, ne? Nebyste vždycky tomu mohl dát nějaký cool název.
1: Ty porce se jmenují Velký Bite, Malý Bite. Jako keep it simple, jako nemusíš z toho vždycky dělat jako filozofickou tabuli, když přijdeš do kebabu. Plně.
0: No takhle třeba ve 3 ráno prostě mám...
1: No tak to už tuplem, nechceš filozofie ve 3 ráno. Nebo jako já rozjíždím rád filozofii, ale nechci nikde číst, jako. Já jsem velký filozof ve 3 ráno. Hlavně s Mikýřem, no.
0: Hele. A jako mám si otevřít kebab? Protože já si říkám, hele, to moderování nikdy nevíš prostě, jo, kdy to skončí.
1: Jako jestli mi to moderování smáš, to rozhodně si ho otevři, no.
0: Jsou v tom peníze, jako jsi zaházený, jsi vyřešený?
1: Ne, je to složitý, je to boj, jsou tam sezóny, ještě samozřejmě, jak se nám to nejvíc rozjelo, tak nám rozkopali ulici úplně na s***ky. Jo, to bylo jak normálně...
0: Přejděte na druhou stranu a vy tam máte ten kebab u té rozkopaný tý.
1: To bylo jak na prostě v den D v Normandii, jako se dostat nám do kebabu celý léto, no.
0: A jedete Volta a tak?
1: Jo, teďka jsme rozjeli Volta, takže teď už je to dobrý, ale byly tam přesně tady tyhle ty pasáže, máme rok teprve otevřeno.
0: A co ty teda jako děláš? Ty máš doma tu tyč a na ní pícháš maso?
1: Ne, já nedělám nic, akorát říkám všem, že mám kebab. Ne, já to tam chodím ochutnávat a obstávám.
0: A Bite máte Instač, můžu se podívat?
1: Máme, jo, BAYT kebab. A máš to tam.
0: BAYT, já myslím, že to je jako Bite.
1: Ne, právě. Bite znamená domov. Víš, že to je jako chuť domova.
0: Chuť domova? Jo, a já jsem z Turecka.
1: No, ale právě Ibrahim je,
0: aha.
1: Jo, já to dělám s Ibrahimem.
0: To je jeho domov.
1: Ano.
0: Chuť Ibrahimova domova.
1: Jo. Můžeš přijít ochutnat Ibrahima, prostě, no.
0: Jak kdybych byl u vás doma Ibrahima, a on, no vidíš to, bráčko.
1: No jasně, prostě.
0: Nečko, koberce.
1: Jo.
0: Taky máš.
1: Já jsem si to chtěl přinést a řekl jsem si, že vino stačí a chánoce.
0: No ne, ale dobře, tak koberec, na si můžu koupit tvoje koberce, jo?
1: Jo, můžeš si koupit moje koberce. Ale chtělo by to upřímně, jako, chtělo by to nějaký upgrade, tady to vypadá jak ty vole. Jak zkrachovala IKEA trošku ten koberec. Trošku, podíváme se na to, ne, uděláme na...
0: Zkrachovala vlajka?
1: Ká trošku, no.
0: No to bude asi...
1: Nepovedený výrobek dokonce.
0: To bude asi pravda, hele, nech si to.
1: Vezmeme si to trošku do parádičky, pošleme velký koberec, ne?
0: To by bylo...
1: Ne, pěkný to tady máš, jak pomáhneš.
0: No a kolik si jaký koberec? Jako to, já třeba vím, že Nikos, kámoš, tak ten prostě umí vyšívat ty koberce, dělá prostě něco, udělá do toho nějakou grafiku, tak...
1: Ne, my to nemáme ručně, máme třeba tady tuhle tu srandičku. Na srandičky ve 3 ráno je to nejlepší, no.
0: Ukaž to.
1: Tady prostě, tady takhle, opa.
0: Wow!
1: No, zatleskejte, tleskáte každý kravině, jak se říká. To je dobrý, ne? Jsi mne ruce, jak jsme s toho udělali teleshopping. jsem nevěděl, to, že Rock Horse Story.
0: Já hlavně si myslím, že každý, kdo uvidí tady tu, ten pitlík na mince, tak úplně přijde domů a říká, pane bože, to je věc,
1: kterou... Hlavně jsem si uvědomil strašně, jako, že teďka jedou Pokémoni a že tam vleze na mé balíček s Pokémonama. Takže to je asi nejvíc hard tahák.
0: Hraješ Pokémony?
1: Ne, nehraju, ale na streamu právě. Důležité je říct, že my jsme to dělali 10 dnů. Fakt se to povedlo, udělali jsme tady nakonec 17 věcí, bude vycházet i Deluxko v době, kdy se to vysílá, tak už vyšlo. A takový 11. oslavný den jsme dělali to, co dělají ostatní streameři, že jsem si řekl, jako, že teďka je čas na kraviny, tak jsme rozbalovali Pokémony a objevil jsem zpátky v tom vášeň asi, no. Asi to tam ještě bouchnu.
0: Maniak! To byl další speciální díl Foťák Live. Děkujeme za sledování, zase brzy na viděnou. Ahoj!

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde politiku zásadně neřešíme, ale víme o ní všechno, protože jsme Češi. Dobrý večer. Někdy je politika tak šílená, že jí nejde brát úplně vážně. Náš dnešní host ji ale dokáže vysvětlit takovým způsobem a takovým vtipem, že vás nakonec i baví. Patří k nejvýraznějším novinářům a taky komentátorům u nás. Svými glosami a satirou se trefuje přesně na to, co se v České republice děje. Většinou on sám klade nepříjemné otázky nebo rozebírá chyby ostatních, ale dneska ne. Dneska si vyzkouší opačnou roli. Dámy a pánové, přichází Jindřich Šídlo. Jindřichu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Posaďte se u nás. Vy jste chtěl moje vyskočit, já to viděl.
1: Já jsem
0: Vy jste se podíval a říkal jste,
1: už ne.
0: Ještě dva roky zpátky bych...
1: Začínáte mile, no, tak to...
0: Jak se máte?
1: Dobrý, děkuju. Jde to.
0: No, jde to. Já jsem dneska koukal, co jste psal na X-ko.
1: Co jsem psal?
0: Vy tam toho píšete hodně, takže ani nevíte.
1: A dneska jsem toho zase tolik... dneska jsem psal o Chucku Norrisovi.
0: Vy jste napsal... Věta, zemřel Chuck Norris. Nedává
1: no,
0: vůbec smysl.
1: Nedává.
0: A to jste teda trefil, no?
1: Já nechci jako takhle v tuhle hodinu a v tenhle den jako tady otevírat tak závažné otázky, ale to nás jako vede fakt jako k těm nejpodstatnějším otázkám lidství, jo. Jestli může zemřít Chuck Norris. Kde tam pod tím pak psali lidi docela vtipný reakce, jako typu, že to je opačně, že my jsme všichni mrtví. A jenom on to přežil, jo. A my žijeme ve opačné realitě. No, je to smutný, ale tak...
0: Tak jako jediný člověk, který dokáže zvednout i zmeškaný hovor a je to jako nepředstavitelný.
1: Těch tipů je strašně moc a já se obávám, že jich bude ještě hrozně moc, ale mně se líbí, že to je pevný člověk, který sfoukne svíčku na svém hrbě.
0: A teďka pozor, a 86 let, to je hezký, požehnaný věk.
1: Krásný věk, no.
0: Musím říct, že do poslední chvíle, že vám je míň?
1: No, že, ale on by to vyskočil teda.
0: Jo, takhle. A ještě by nás kop z otočky do hlavy.
1: Ano.
0: Viděl jste s ním někdy nějaký film?
1: Já jsem dítě 70. let, ale jako vyrůstal jsem v 90. letech, tak jsem docela pravidelně koukal na televizi Nova,
0: Na
1: Walker Texas Ranger, protože to vždycky podvečer takový, jako to byl von, pak šlo něco a pak byl odpadlík, to byl Lorenzo Lamas, býval dobrým policistou, ale spáchal ten nejhorší zločin. No.
0: Protože svědčil proti skorumpovaným kolegům.
1: Oni zabili ženu, kterou miloval. Snažili se ho zabít a zabili ženu, kterou... Ale to vy nemůžete pamatovat.
0: Obviněn z vraždy, nyní projíždí krajinou. Psanec, ano. Který
1: loví psance.
0: Lovec lidí.
1: Odpadlík. To byla krásná doba. A to jsme si nedomluvili. To oceňuju, že to znáte. Jak říkám, odkud to znáte? To znáte z YouTube, nebo?
0: Já jsem 87. ročník, víte, Jindřichu. A já jsem...
1: Dobrý.
0: Já jsem už jako malej taky fušoval do politiky. Měl jsem takový malinkatý plastový klíče. A tenkrát, když mi byli dva, že jo, v tom 89. tak já ty komouše hnal. Říkám, padejte odsaď. Dost, jo. Dost.

0: Těch nás tehdy bylo hodně.
1: No, no, já jsem byl součást občanského fóra a tak a dalších fórů a tak. Takže to.
0: Tak to bylo.
1: No. Co jste dělal vy?
0: Kdy? V 89. roce? Mm. Já jsem byl na gymnáziu. Já jsem byl ve třetím ročníku gymnázia na Vítězné Pláni, kam jsem pak vyslal i svoji dceru. Asi prostě pukaju jsem to zanechal. A přímo 17. listopadu, to byl nádherný den, to byl pátek, jak asi všichni vědí, tak to jsem byl na obvodní vojenské správě pro Prahu 10. Protože ten den, to nebyl ještě odvod, ale my jsme se museli registrovat, jakože jednou nastoupíme do armády. Mm. A to už se mi nikdy nepovedlo. O 14 let později jsem dostal modrou knížku. Mm. Jsem měl bošklivý exém.
1: Takový ten...
0: Ne, já bych byl, já byste se tomu nesmáli, jo. Jako, já jsem měl...
1: Mokvavej, hnusnej, foj.
0: No, bylo mi 31, měl jsem dvě děti, jo. Dostal jsem modrou knížku.
1: Jak to, že až takhle po 14 letech? To se to ono ještě řešilo?
0: No, já jsem dlouho studoval. Já jsem byl takový ten student 90. let, takže se studovalo furt, protože jsme měli placený zdravotní a sociální a potom, a pak se to ještě protáhlo jednou věcí, protože já jsem bydlel na Praze 8 a měli jsme vojenskou zprávu, mě se mnou jako takhle jezdili ty papíry, jak jsem se stěhoval po Praze. A tedy se přestěhovali na invalidovnu, kde byla vojenská zpráva a v roce 2002 byly povodně.
1: Počkat, v takém tom hnusném baráku, ten, co se jmenuje Invalidovna,
0: no, tak tam byli... To je krásný baják, který se stal hnusným, ale tohle bylo... Ten má dokonce historickou hodnotu, tohle byla taková bolševická...
1: Není to ten hospic teda, je to...
0: Ne, to byla normální vojenská zpráva a ta byla takhle jako vzadu v Karlíně. No a byly povodně a ty povodně to celý vzali, včetně našich papírů. Takže my jsme doufali, jako, že máme pokoj všichni, ale potom oni přišli na to, že jim tam ještě zbývá pár lidí, kteří musí vyřídit. Dost koukali, když se na mě podívali, říkali 1972. Mm-hmm. No, ale tak už jsem pak nemusel. Je mi to líto, že jsem zažil, teda, respektive nezažil, jsem přišel o spoustu nádherných věcí a asi teda doufám, že ne. No a takže jsem nebyl na vojně, nebyl. Ale to z mý generace nebyl teda podle mě nikdo. Podle mě byly jenom, já znám ze svého okolí asi dva lidi z vrstevníků, kteří jako zažili a dokonce jeden dobrovolně povinnou vojenskou službu. Říkal, že přijel, ale to je jako, dneska je to právník významný, a říkal, že jsem v životě tolik nedozvěděl o hodnotách učňovský mládeže, o šikaně, o rasismu, tak jako během jednoho roku na vojenský správě, nebo na vojenský posádce někde u Olomouce.
1: Vy jste mě dneska inspiroval.
0: Jo?
1: Jo.
0: To jsem já.
1: Já totiž jsem si říkal, že bych každému hostovi, který dorazí, mohl říct: Jindřichu, úspěch Koťák Live je ve vašich rukou.
0: Jakože byste narazil na volební heslo ODS z roku 1992? Máte sebevědomí jak Václav Klaus? Teda.
1: No,
0: to bylo volební heslo z roku 1992. Budoucnost máte ve svých rukou.
1: Máme hodně společného.
0: A
1: oni ho teďka nějak jako oprášili, ne? To nějak reinkarnovali tenhle ten volební slogan a teďka...
0: Jo, to teďka má Kupka. To je vlastně pravda. Já si to pamatuju spíš z toho 92. než toho, co se stalo před... Ano, že budoucnost, což nevím, jestli úplně jako dobrá zpráva, ale ano, je to reinkarnace. Všechno se vlastně postupně jako vrací, všechny volební hesla se vracejí. Ani Ano bude líp nebylo původní volební heslo.
1: Nebylo, co bylo?
0: To bylo z angličtiny. Ale nebylo to jako tak, jak by se to otecky přeložilo, ale to bylo heslo, který měl Blair v roce 97 a jmenoval, bylo
1: yes,
0: to...
1: Yes, you can.
0: No, you can't. Bylo to Britain deserves better. Jo, tak to bylo přeložené. Takhle líp. No a
1: jakože si Britové zaslouží máslo.
0: No, jo. A...
1: Já jsem chodil s Filipem Turkem jako do večerní školy a vím.
0: No, tak zkrátka, že se to všechno se vrací, no. To už to pochopíte. Taky nejste už nejmladší, jak jste říkal, ten 87. To se vám začne bezostávat taky, že se vám začnou ty věci
1: děkuju.
0: Připomínat. No, není zač. Co tam máte dál?
1: Děkuju, že jste mi to připomněl.
0: Třeba Miloš Zeman, když už jsme tady o něm mluvili, tak ten, když se nepokoušel být vtipnej, tak byl skutečně vtipnej. Jo? To bylo vidět. Měl jako chyt. Já jsem s ním třeba jel v Zemáku, jeden den, jestli víte, co to byl.
1: To je 96. rok, ale to byla hezká karosa, že jo? To
0: byla taková strašná rozjakaná karosa, on tam vždycky ráno nastoupil, oni do něj začali lejt piva a on měl 12 meetingů a večer ho vyndali v hotelu a takhle to s ním táhli 3 měsíce. To bylo jako fakt neuvěřitelný.
1: To se říká kontaktní kampaň.
0: To byla mimořádně kontaktní kampaň.
2: Přes Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90.

0: se vyplatí.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
3: Moment.
4: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
6: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
8: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
10: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
12: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
13: A je to tady.
14: Šediny?
13: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
15: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
16: Protože vy za to stojíte.
17: Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
18: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
19: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
20: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
21: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
22: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
23: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips Van Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips Van Blade Intimate.
24: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
25: Ty máš vždycky něco v rukávu.
26: Mám M-Bank.
24: M-Bank. Velká malá vítězství.
27: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu.
0: Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti.

0: Jak to, že vás ta politika baví tak dlouho? Vy jste takhle, vy jste asi škodolibej trošku. Musíte
1: nejsem škodolibej, já to beru vážně velmi. A já jsem, tak to je generační, já jsem generace roku 1990. Já nevím, jestli někdo z vás zná pořad Co týden dal. Ne. To byly otázky Václava Moravce bez Václava Moravce o 14 let dřív. To byl první diskuzní nedělní pořad. Češi jsou úplně ujetí tím, že se v neděli dívají na politiku poledne.
0: Ale já teda...
1: Ale v hrozných počtech.
0: Já taky to dělám.
1: No jasně, to je, no. A to byl první ten pořad. A ten pořad začal vysílat 21. října 1990, což si pamatuju, protože to byly moje 18. narozeniny. Takže...
0: Kolikátý říjen?
1: 21.
0: Vy jste taky štír?
1: Ne,
0: vy jste
1: váha,
0: ještě váha.
1: Já jsem váha už.
0: Škoda.
1: Já jsem váha. No tak a od té doby jsem vlastně já téměř nevynechal žádnou nedělní debatu až doteď teda. Teď je volno. Že jo, teď.
0: No jo. Kdo tam bude místo Vaška? Máte nějaký tip?
1: Nevím. Nemám.
0: Bobošíková.
1: Ta už to dělala, to bylo nezapomenutelné.
0: Bobošíková dělala na jedničce?
1: Ne, ta to dělala na Nově. Na Nově dělala...
0: Kotel, to byl Kotel, ne, to byl Míša Jílková.
1: To byl Kotel, to je to, co teďka je na České televizi, ale to byla, Bobošíková to dělala na Nově. Na Nově sedmičku bylo to strašný, ale já nevím, mimochodem Václav Moravec je můj spolužák, z fakulty. My jsme spolu kdysi dělali zkoušku, ale já jsem skončil jako bakalář a on skončil jako doktor. Jo. Mm-hmm. PhD, tak tam je ten rozdíl mezi náma. Nevím, kdo to bude.
0: Kde jste udělal chybu?
1: Já vždycky jako říkám, že jsem neměl čas studovat, protože jsem jako studoval život v 90. letech, ale ve skutečnosti, což je
0: říkám,
1: pravda.
0: To říkám taky.
1: To říkáte taky, no. A ve skutečnosti jsem byl lempl. A já jsem na to ale fakt nějak neměl čas a pak jsem na to jako... Jako on to neměl moc smysl, jo, jako já teď na té škole učím, já tam tu, kterou jsem jako nedostudoval, tak tam učím a...
0: Jak se říká, kdo neučí, že jo?
1: Kdo umí, učí, tak a vždycky jim říkám, když je potkám, proč tady vlastně jste, jo, to se nedá studovat moc, to se jako teoreticky nedá studovat, to je jako, to není žádná věda, to tam nemusíte ani nic umět, to je šepcovská dílna celá ta naše práce, no, ale oni tam furt chodí, dokonce moje dcera tam studuje, ta byť ne žurnalistiku, ale já doufám teda, že až se to bude vysílat, že už to bude mít dostudovaný konečně, jo. Ale ono to nebyl zrovna obor, nebo to nebylo něco, co by mě jako... Jediné, co mě mrzí, musím říct, že moje maminka nezažila moji promoci. To myslím bylo jako něco, co si přála, ale tak to už je za náma, no, těch 25 let teda.
0: Život.
1: No.
0: No, mě by zajímalo, vy teda říkáte, že to berete seriózně, to já nechci pochopitelně tady nějak jako schazovat, ale vy máte Šťastné pondělí, to je jeden podcast, pak máte ještě něco šťastného. Šťastný podcast.
1: Šťastný podcast, no, já mám šťastný podcast. V podstatě každý den, no.
0: No a ono to je taková, jako, promiňte, to je taková politická satira, takže se nemůžu ubránit dojmu, že jste škodolibí trochu.
1: To není škodolibost, to není škodolibost. A já navíc nemám rád takový ty moudra, který slyším, který vy jste neřekl, aby to neznělo, jako, že útočím, ale od spousty lidí, jako, že vlastně se nedá dělat politická satira, protože stačí se ráno otevřít noviny. Jo. A to mimochodem říkají i moji kolegové, třeba můj slovenský kolega Adam Blaško, který dělá výborný podcast Piatoček, tak jsme se jednou ptali, Adame, jak natáčíte? On říkal, my natáčíme ve čtvrtek, takže se ve čtvrtek ráno zbudíme a pustíme si internet. A podle toho, co tam jako dodají ty naši politici, tak to natočíme. Jsme se jim smáli, to je u nás je to úplně jiný a už ne. A on, tak, ale já nesouhlasím s tím, že se to vlastně, já nepotřebuji, aby oni byli směšní. Jo, jako to my víme, že řada těch politiků je směšných, ale já, jako to není smysl toho, jo, to není smysl, jako skutečná výzva, to by mě zajímalo, jak byste, jako, uspěl, udělejte vtip na Petra Fialu. No? Za 10 let mě napadl jeden dobrý, jo, a otočil jsem ho asi 3x, takže, jako, to je jako potom.
0: A řekněte nám ho.
1: A to už nebude tak vtipný dneska. Ne, to bylo...
0: Oni se smějí ledačemu.
1: Tak jo, ne, Petr Fiala je ročník 64, 1964. Ano. A jestli znáte skupinu...
0: 1864.
1: Skupina Mňága až Dorp, což byla kapela slavná i v mém dětství už, myslím, nebo mladí, má taky zpěváka Petra Fialu, ročník 90, a oba jsou to takový smutný melancholici z Mojavy. A já jsem je dokonce, protože jsem taky dělal takovýhle jeden večer, někde jsme měli stejný díl, tak jsem je dostal...
0: Měl jsi svoji letku?
1: Jo, ale menší teda.
0: Menší, no jasně.
1: My jsme chudší firma teda, evidentně. A zase jsem tam měl víc lidí teda, ale to... tak jsem... Ne, jste ještě mladý, ale... Tak jsem tam dostal, tak jsem tam měl oba ty Fialy, který se jako povídali, Petr Fiala, jako ten vtip, jo, jakože... Tak jsem asi nevymyslel dobrý vtip na Petra Fiala, ale byli milí, jako oba, dokonce málem Petr Fiala, to ještě nebyl předseda vlády, zpíval Toužím se prokopat ven, což myslím, že jako to je jeden z těch záběrů, který jako nikdo jiný nemá.
0: No tak je to... Já vlastně nevím, co na
1: to. Co to je, že jo?
0: Já vlastně v té politice jsem takový. Já v celou furt přemýšlím, jak udělat humor na Petra Fialu, no. Já si pamatuju, že Mikýř na něj dělal nějaký video, kde se docela dojímal tím, jak on se jako začal hezky oblíkat. Že dřív byl jakoby vodule, měl takový na ježka, nic moc, a teďka hodil trošku patku a brejla a dobrý.
1: No, ale to na něm začali, to je pravda, to byla změna, na který začali pracovat ve chvíli, kdy to vypadalo, že by se mohl stát předsedou vlády, což už je dávno, pak se taky stalo. Tak ano, skutečně, on dostal brejle, on byl předtím nakrátko ostříhaný, on vypadal jako takový brněnský rváč trochu.
0: No,
1: přestože to byl profesor profesor politologie, a oni ho jako velmi zcivilizovali.
0: Dost to dobrý, je, jako,
1: to
0: fakt,
1: je, ano, dost ano, dobře. To tady udělali s prezidentem, mimochodem. A jestli jste viděli třeba prezidenta kolem roku, tak jako 2019, když odešel z toho na to, a než jako šel... Ne. Já jsem mluvil o tom, že někoho zcivilizovali. Jo,
0: jo, já jsem si právě... Dobrá, říkal. No,
1: tak jestli jste to viděli, tak kolem roku třeba 2019, kdy už neměl tu uniformu, která samozřejmě přidává na té možnosti, a ještě jako neměl ty politické ambice, tak on vypadal jako takový stejda z Černoučku. Jo, jako v oblečením.
0: Z čeho?
1: Černoučku. Černouček je obec pod Řípem, kde on bydlí. Nebo bydlel, když nebyl ještě prezident. A taky jako na ně museli zapracovat. To je jako hrozně důležitý, na typ, jako, že ty jsou některý, na kterých teda nic neuděláte, jo. Ale některý, u kterých to jako vyloženě je vidět, že jako vždycky třeba se poznalo, že se blížejí volby, když Andrej Babiš začíná hubnout. Jako opravdu, a to on říká.
0: Ale on maká.
1: No, ale na ty, on maká. Ty roky.
0: No jakože, na no, kolik mu je? 92.
1: 1,70, no.
0: No, to říkám.
1: Jako dobrý.
0: No, já jsem to tady už někdy říkal. Kolega se potkal s jeho jachtou, trochu větší jachtou, v Maríně někde v Řecku. A říká...
1: Jestli se kolega potkal s Babišovou jachtou, tak to klidně prodá, ať to prodá do Blesku, nebo ne do Blesku, nám ať to dá, protože jestli něco Babiš tvrdí, že nikdy neměl jachtu.
0: On má jenom šato. Ne?
1: Jako chatu.
0: Chatu.
1: To chatičku.
0: Asi měl pasy u kámoše zrovna teda jasně, byl. Jasně. Ale že on prej normálně disciplinuje jak blázen každý den v 5 ráno a už tam na té lodi prostě dělá nějakou gymnastiku a...
1: To je pravda, tím je známý.
0: Prej umí i sideflip, ale nevím, neviděl jsem, jo, ale... Věřil bych to, ale tak je to Babiš.
1: Ale jako to je dobrý, to je správný, to já obdivuju, ale neudělám.
0: Máte to, máte na něj číslo?
1: Telefonní, no. Mám, no.
0: A tak nechtěl byste mu cinknout. Co dělá teďka?
1: Teď?
0: Co asi dělá?
1: Teď měl být na cestě do Maďarska, ale podle mě vzhledem k tomu, co se dneska do té blbí, když to půjde, tak on řeší ten výbuch v těch Pardubicích, takže on asi pobíhá po místě, ale...
0: On má ještě syntézii, nemá už, nebo má?
1: No to ne, v syntézii, no takhle, on nemá, ale on tam dneska, tam, že jo, nebo včera tam hořel ten sklad, nebo respektive ten sklad, tam hořela firma, která vyrábí zbraně, což není úplně moc vtipný, teda na páteční. A on kvůli tomu...
0: Ale ono se to stalo, pardon, ono se stalo před třema měsícema, tak už je to takový jako...
1: Tenhle pohyb v čase je jako...
0: Co máme červenec, no.
1: No, ale jinak... Mimochodem, to je fakt docela... My jsme to zkoušeli. Jako ne, že bych to číslo tady chtěl rozdávat, ale my jsme zkoušeli z úplně neznámého čísla pod... Jednou jsme to udělali, že to je trochu jako... Nám to přišlo blbý. Jako pod vymyšlenou identitou psát Andrej Babišovi SMS, když byl předseda vlády a byl covid. Jo. A normálně za čtvrt hodiny od něj přišla odpověď. A to jsme se ptali, jestli jako, já teď přesně nevím, co to bylo, jestli neví, kam se máme jít očkovat, nebo jestli, kde se vyzvednou troušky, jo. Tak předseda vlády se tehdy věnoval tomu, že odpovídal, kromě asi jinýho, tak se normálně odpovídal lidem, kteří mu psali jako z random čísla úplně pitomý dotaz.
0: Ježiš, to by bylo super, já bych úplně se teďka představil, že bych byl jak Bart Simpson a volal bych mu, jako když on volá k očkovi. Halo, můžete mi dát work? Koho? Koholíka. Workoholíka? No jo. A jaký on je? Jako on vám nabízel tenkrát nějakou práci, ne?
1: On mi nabízel práci, no.
0: On a on vám zavolá a řekne...
1: Ne, to nejdřív to byl jako nějaký prostředník, který mi to nabízel. A on mi nabízel, když si koupil noviny, že jo, když šel ven, Monika řekla, kup noviny, známý vtip, a on si koupil Mladou frontu Dnes i s Lidovkama a celý vydavatelstvím. A tak on mi tehdy nabízel, abych se stal šéfredaktorem Mladý fronty Dnes v tom roce 2013 a já jsem to z díky odmítnul.
0: Málo peněz?
1: To zní dobře, ale já jsem udělal, myslím, jako zásadně dobrou věc. Já jsem si nenechal tehdy říct, kolik jako by mi nabít jako peněz. Protože já jsem si řekl, že to musím mít jako vyřešený, jestli bych to chtěl dělat. Protože jsem se bál, že kdyby mi tu částku řekl, tak bych si třeba řekl, že bych to chtěl dělat. Jo. A že by, jako, že by jako ustoupilo, že by ustoupily ty další možný problémy, které bych s tím mohl mít.
0: A je tam spousta dalších benefitů, že měl byste neomezenou zásobu prostě grilovaných kuřat. A mimochodem ta benzínka, ta pumpa, já tam nevlez, ale když jezdím kolem průhonic, všichni říkají, zostav si na pumpě, hele, u Andyho bomba. Že to tam je jakože...
1: Že mají dobrý benzín, nebo...
0: Ne, oni mají ta pumpa, že jo, to je na té výpadovce, jakoby na Brno, a ty, co tam bydlej, že jo, v těch průhonicích, tak říkají, že tam prostě chodí jako na chálku a že skvělý.
1: Jo, tak já jsem tam nikdy nebyl.
0: Jako nevím, jestli to vaří on přímo, jo, ale jako...
1: Já jsem si nenechal říct ani ty benefity, ani ten plat, protože jsem si říkal, že by to třeba mohlo být jako příliš
0: to nahodalo, přesvědčivý.
1: No, že by to mohlo být příliš přesvědčivý na to, že bych zapomněl na zásady, a to já jsem nechtěl. Takhle jsem zásadový. To je, okolik já jsem možná přišel peněz.
0: Ale, ale vy jste prej taková jako encyklopedie těch politických highlightů, že vy si fakt dokážete to vysypat, co se kdy kde, jak podepisovalo. Náhodou si to pamatuju,
1: Já si to všechno
0: pamatuju. To je vaše jaková catchphrase, jak se říká, že jo. Tak,
1: chcete to zkusit, jo?
0: No a to snad ani ne, já vás ani nechci testovat, teď si nepřipadáte jak ve škole. Když bych se vás jako zeptal, kdo je třeba podle vás jako nejvtipnější, třeba ten politik těch 30, 35 let, co tak jako... kdo je vtipný a kdo je směšný?
1: Vtipný.
0: No.
1: Politik. A jako záměrně. Kalousek byl vždycky hrozně vtipný.
0: No tak pozor, a to je přesně ono. Já si myslím, že Kalousek byl vtipný, a pak jsou lidé, kteří jsou směšní.
1: Jo, ale mimochodem, třeba Miloš Zeman, když už jsme tady o něm mluvili, tak ten, když se nepokoušel být vtipný, tak byl skutečně vtipný. Jo, a to bylo vidět, jako měl jako chyt. Já jsem s ním třeba jel v Zemáku, jeden den, jestli víte, co to byl.
0: To je 96. rok, ale to byla hezká karosa, že jo? To
1: byla taková strašná rozjakaná karosa, on tam vždycky ano nastoupil, oni do něj začali lejt piva a on měl 12 meetingů a večer ho vyndali v hotelu a takhle to s ním táhli 3 měsíce. To bylo jako fakt neuvěřitelný.
0: Tomu se říká kontaktní kampaň.
1: To byla mimořádně kontaktní kampaň. A já jsem s ním jel jenom jeden den a říkal jsem, že ten člověk nemůže jako vydržet týden, on to vydržel 3 měsíce. Ale každopádně v tom, na palubě toho autobusu byl vlastně jako hrozně vtipnej a pak vylez před ty lidi, či měl těch 6-7 meetingů za den nebo možná i víc, a tam začal dělat jako ty připravený vtipy a to jste jako viděl, že čeká na to, že teď teda jako bude ten vtip. A ten vtip jako nebyl. Jo. Lidi se smáli, že tam přišli, tak aby se něco užili, ale jinak jako vtipnej byl. Kdo je ještě vtipnej velmi?
0: A sponzoroval tu jeho road show, jako když ten autobus se jmenoval Zemák, tu Zemák?
1: Tehdy se tam pila ještě Becherovka.
0: Tak fakt jí pil? Já jsem totiž slyšel historiku, že on nepil Becherovku.
1: Ne, to já náhodou vím, jo. To já si náhodou pamatuju, protože on pil Becherovku, on pil všechno, teda co teklo, jo, to je potřeba víc jako první, no ale potom se stal tím premiérem a přestal pít Becherovku a přešel, já jsem ho zažil v době Martiny. Jo.
0: Martiny.
1: Teda, jako kromě jinýho. A já jsem s ním dělal...
0: Ale... Došel chlás, co máme, Martiny, no tak to doneste. No.
1: A... Ne, počkejte, to bylo. Já jsem s ním dělal poslední rozhovor, když byl ještě předsedou vlády a teď to vypadalo hrozně nadějně, že opravdu odjet na tu Vysočinu, že ho nikdy neuvidíme. A on tam odjel a po 10 letech se vrátil, bohužel. A já jsem tam... Bylo 2:30 odpoledne, upozorňuji. Půl druhý odpoledne, to znamená... Řeknu to diplomaticky. V českých diplomatických kruzích platilo, že pokud je potřeba s Milošem Zemanem něco projednat důležitého na zahraniční cestě, je dobré situovat všechny důležité zkusky do dopoledne. Jo? Takže teď bylo 2:30 odpoledne a já jsem chtěl, on mi nadával, že jsem prostitutka, tak jako běžný rozhovor s Milošem.

0: Tím Zemanem. A já jsem říkal, je to naposledy, mi to úplně jedno. Tak abych to jenom odlehčil, jak jsem říkal, vy jste ale se změnil v posledních letech, vy jste pil Becherovku a teď pijete Martiny. A on říkal, Becherovka, to je vynikající nápad. Zvednul se. Došel do sekretariátu, otevřel dveře sekretariátu a říkal, dal bych si dejte nám 3 becherovky. A já jsem říkal s tím s fotografem, když tam my jsme v práci, my nebudeme pít. On říkal, já vám je taky nenabíz. Normálně si je nechal objednat, během toho rozhovoru je vypil a přešel na to Martiny zpátky. Jo. Úplně normální červnový odpoledne takový. Jo. Takže ale skutečně přestal pít Becherovku a byť s ním byla jako nejvíc spojovaná, což nevím, jestli byl nějaký jako deal.
1: To říká náš dnešní host Jindřich Šídlo.
0: Děkuji.
1: Děkujeme, že jste byli součástí i tohoto rozhovoru. My jsme Koťák Live a zase brzy na viděnou nebo naslyšenou, nebo tady osobně na Koťák Live.

0: jsem znovu zrozená. Od té doby, co používám multilady. Jedno multilady na snídani a večeři změní váš život. Všechny potřebné vitamíny, minerály a bylinné extrakty v jediné tabletě.
1: Přátelé, já si myslím, že co se týká multilady, tak o ní jsme se napovídali strašně moc. Pokud si dobře vzpomínáte, kdy multilady přišla poprvé před x lety, když se mámi přinesla vlastně poprvé, tak od té doby ji užívám, od té doby v podstatě užívá i většina z vás, což je naprosto úžasný. Já za sebe můžu říct, že tím, jak ty roky utíkají a člověk jak stárne, samozřejmě dostává se do určitého věku, u žen přichází menopauza, výkyvy nálad, problémy s kostmi, řídnutí kostí a tak dále. To jsou věci, které prostě k tomu životu patří, které tím, jak člověk stárne, tak prostě přichází. Tak o to více cítím na sobě samozřejmě, jak důležité je užívat opravdu ty správné vitamíny, to správné složení, které třeba pro mě multilady má naprosto jedinečné. A jak strašně důležité to je v podstatě v tom každodenním životě. Protože i já se potýkám samozřejmě s menopauzou už x let a potýkám se, to víte, i s nemocnou štítnou žlázou. Momentálně samozřejmě se k tomu přidaly ještě další problémy, které jsou spojené se zdravotními problémy, které mám. Nicméně i přesto všechno jsem schopná fungovat naprosto perfektně a to jenom díky tomu, že opravdu tomu tělu dodávám to, co je pro něj důležité, co je pro něj pro tu funkci, pro to, abych měla dostatek energie, pro to, abych byla schopná fungovat a pracovat dennodenně a s tím nadšením, které vždycky bylo dřív, za mladé, jak se říká, tak musím říct, že je to díky tomu, že opravdu tomu tělu dáváte to, co potřebuje. A u multilady je vážně skvělé to, že i když v podstatě stárneme, tak ona přesně ví, kde pomoct. Já jsem s ní za ty roky nesmírně spokojená. Jsem nesmírně šťastná, že i spousta z vás, se kterými jsme tady hovořili ve studiu, a doufám, že i dnes budeme, jste spokojení a i vy v podstatě dál doporučujete, aby i ti, kteří ještě naši multilady neznají, aby ji vyzkoušeli. Protože pokud něco opravdu funguje, tak je škoda, aby to nevyužilo víc a víc lidí. Takže za mě jednička na trhu pro mě vždycky byla a vždycky bude multilady.
0: Jsem znovu zrozena. Od té doby, co používám multilady. Jedno multilady na snídani a večeři změní váš život. Všechny potřebné vitamíny, minerály a bylinné extrakty v jediné tabletě.
1: Takže přátelé, speciální nabídka pouze dnes, v tuto chvíli, jen a jen pro vás. Pokud se rozhodnete vyzkoušet naši multilady poprvé, což stejně je to pro mě takové neuvěřitelné, ale budiš, pokud se najde ještě někdo, kdo chce vyzkoušet, zakoupit jedno balení, můžete, není problém. Ale pokud se rozhodnete zakoupit balení na 3 měsíce, přátelé, pozor, tak od nás jako dárek dostanete další 3 balení na další 3 měsíce jako dáreček. Takže opravdu půlroční kůra v ceně 3 měsíců. Neskutečná nabídka, já si myslím, že taková tady ještě nikdy nebyla. Pokud si vzpomínám dobře, tak měli jsme různé speciální nabídky pro vás, ale takhle obrovskou nabídku jsme ještě nikdy neměli. Takže využijte ji, protože přátelé, samozřejmě nabídka je omezená. Víte, jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív bere. Takže pokud opravdu chcete mít obrovskou zásobu za neskutečně málo, dnes je ten den. Dnes je ten den a samozřejmě záleží jen a jen na vás, kolik si těch půlročních kůr zakoupíte, jestli vám stačí jedna, nebo jestli se rozhodnete pro celý rok, je to jen a jen na vás. Já si myslím, že cena je naprosto luxusní a vzhledem k tomu, že opravdu dostanete další 3 balení jako dárek od nás, tak si myslím, že není co řešit. Pospěšte si, protože přátelé, jak jsem se dozvěděla z naší režie, tak opravdu velmi rychle ubírají čísla, která jsou dostupná. Takže v tuto chvíli ještě několik z vás má šanci získat tuto jedinečnou nabídku 3 plus 3 jako dárek. To si myslím, že je naprosto jedinečné a v tuto chvíli máte opravdu šanci získat vaši oblíbenou Multilady za bezkonkurenční cenu na půl roku. Tak přátelé, já doufám, že se nám podaří spojit s jednou naší uživatelkou Multilady. Tak uvidíme. Uvidíme, zda se podaří.
2: Prosím.
1: Dobrý den, hovořím s paní Čabanovou.
2: Čabajová.
1: Tak paní Čabajová, já jsem na vás dostala kontakt,
2: ano,
1: jelikož prý máte zkušenost naší Multilady.
2: Všechna možná jako společně, vitaminová bomba a minerály, a přestali to dovážet a v telce vzhledem tomu na Barandově, co jsem viděla, že nabízíte, tak jsem si to objednala od delší dobu, to už je několik let a jsem s tím spokojená.
1: Takže pokud tomu dobře rozumím, vy jste si dřív užívala nějaké vitamíny, co se dovážely z Ameriky a ty se přestaly teda dovážet a na to konto jste teda objevila naši Multilady a u té jste zůstala.
2: V televizi jsem to viděla, takže jsem byla nadšená, protože nejsou ničím potáhlí, nemají žádný příměsi, je to čistý výrobek, můžu to rozkousat a spolknout, respektive rozpustit trošku v ústek buď s kávou, anebo oni říkají sice, že se minerály a vitamíny mají brát s čistou vodou, ale mně to nevadí, já to zapiju čajem i kávou a vyhovuje mi to. Akorát doporučují to brát dvakrát, ale já beru pouze ráno a
1: tam je samozřejmě, ano, tam
2: večer
1: je to.
2: Večer jsem si samozřejmě vzala taky, že někdy jsem si vzala dvakrát, když jsem byla unavenější a skutečně mi to pomohlo.
1: Přesně tak, akorát jsem chtěla říct, že v podstatě člověk si potom může sám podle potřeby přizpůsobit dávku.
2: Ano.
1: Já vám strašně moc děkuju za tuhle vaši recenzi a doufám, že vám Multilady bude přinášet dobrý pocit ještě do budoucna, spoustu let. A doufám,
2: ještě
1: že se
2: chtěla,
1: povídejte.
2: Ještě jsem k tomu chtěla říct, že skutečně jako se mi nechty zlepšily a vlasy a i pleť dokonce bych řekla, že mi to pomohlo.
1: Tak to jsem opravdu moc ráda za tyhle ty poznatky, které jste nám sdělila, protože to je přesně to, s čím chodí i ostatní uživatelé Multilady a to už je známka toho, že to opravdu funguje. Já vám strašně moc děkuju, doufám, že se ještě někdy uslyšíme ve studiu a do budoucna hodně zdravíčka vám přeju. Mějte se krásně.

0: Jsem znovu zrozená. Od té doby, co používám Multilady. Jedno Multilady na snídani a večeři změní váš život. Všechny potřebné vitamíny, minerály a bylinné extrakty v jediné tabletě.
1: Takže, přátelé, já si myslím, že jste slyšeli všechna pozitiva. Slyšeli jste dokonce i od našich uživatelek drahých, které už roky užívají naše Multilady. Slyšeli jste to i ode mě roky rokoucí, kdy jsem k vám přišla s Multilady poprvé před x lety a slyšíte to dnes opět. Je tady něco, co vážně funguje, s čím jsou ženy nadmíru spokojené a co byste měli opravdu vyzkoušet. A protože dnes je ten speciální den a dnes je ta speciální nabídka, kterou se vám slíbila, tak znovu připomínám a opakuji, máte jedinečnou příležitost, pokud se rozhodnete zakoupit ne jedno, ne dvě, ale tři balení Multilady, tak jako dárek od nás získáte ne jedno, ne dvě, ale tři další balení Multilady. To znamená, že dostáváte za cenu tří měsíční kůry půlroční. To je neuvěřitelná nabídka, která se, myslím, nebude opakovat. A v tuto chvíli máte jedinečnou šanci. Já si myslím, že ti, kteří opravdu se vždycky chystali na nákup Multilady, když byly nějaké tyhle ty nabídky, akce, 2+1 zdarma nebo 2+1 jako dárek, tak to si myslím, že v tuto chvíli může být zapomenuto, protože takováhle nabídka tady ještě nikdy nebyla. Abyste při zakoupení 3 dostali další 3 jako dárek. Tohle je naprosto jedinečná, unikátní nabídka a v tuto chvíli jen a jen pro vás. Ale přátelé, i tato nabídka je omezená. Takže pospěšte si, abyste i vy získali svou půlroční kůru za cenu 3 měsíční. Pokud se rozhodnete užívat Multilady, toto balení je v podstatě na měsíc. Pakliže budete užívat 2 tabletky denně, tak jak jsou určené, v podstatě doporučené v užívání. Záleží jen na vás, jak vám bude vyhovovat. Pokud vám bude vyhovovat i někomu z nás, vyhovuje i jedna tabletka denně, záleží to jen na vás. Musím říct, že mě ty 2 tabletky užívám, pakliže jsem třeba po nemoci nebo právě jak je to po zimě, a tím pádem byste v podstatě měli i na delší dobu jedno balení. Takže přátelé, já si myslím, že v tuto chvíli není co řešit. Nezapomeňte, že denně vyhazujeme peníze oknem za hlouposti. Přestaňte se bát, užívat je správnou cestou, a to pro své zdraví. V tuhletu chvíli ta volba. Tak uvidíme, zda se nám podaří spojit s naší jednou z našich uživatelek Multilady, s paní Věrkou.
2: Prosím, Věra Kučerová.
1: Dobrý den, paní Věruško, u telefonu Pavla ze studia. Já vás zdravím. Já jsem
2: Dobrý
1: na vás
2: den,
1: děkuji. Já jsem na vás dostala kontakt, že prý máte zkušenost s naší Multilady. Mohla bych vás poprosit, abyste nám k tomu řekla trošičku víc.
2: No, Multilady je něco, na co já jsem si víceméně zvykla, protože každé ráno vstávám na teďka skončící zimou, počínajícím jarem, na 2 tabletách Multilady, protože jsem si vošklivě zlomila kotník. Pomohlo mi to, ne, dobrý, a pomohlo mi to od jakékoliv bolesti. Nebo takhle, snížilo mi to spotřebu analgetik, snížilo mi to všechno, co by, dělá mi to dobře prostě na duši, na psychiku, a cítím se daleko míň unavená, skutečně cítím se míň unavená, protože jako myslím si, že doporučila bych to každé dámě, která by byla jako ochotná samozřejmě a schopná si tenhle ten preparát opatřit. Jo, je to, já mluvím ze zkušenosti, moje zkušenost je už 2 leta, jo.
1: Tak to je hezký.
2: A že to je bezvadná záležitost a skutečně má to svůj účel a

0: plní to ten slíbený nebo propagovaný účel vámi. A já bych to ráda podpořila, protože se mi to skutečně vyplatilo.
1: No, paní Věrušku, já mě nějak jakože dochází slova. Já jsem strašně ráda, že jste zapadla mezi nás další závisláky v podstatě v úvozovkách. Protože já si bez ní taky v podstatě neumím představit fungování. Když už opravdu jsem říkala, že člověk přijde nebo žena přijde do toho určitého věku, kdy ta energie vyprchává daleko rychleji než ve 20. Takže já jsem strašně moc ráda, že vám Multilady v tomhletom takhle moc pomáhá, že vám dokonce pomáhá urychlovat v podstatě i rekonvalescenci, což je naprosto úžasný. Já doufám, že s tím budete pokračovat i nadále a že vám Multilady bude pomáhat tak jako doposud. A strašně moc vám děkujeme za tuhletu krásnou recenzi a doufám, že se ještě někdy opět uslyšíme ve studiu. Přeju vám krásný den.
0: Já i vám a musím říct, že opravdu pokud dámy můžete, berte to a nebudete potřebovat ani moc kolagenu, žádné B12 do zadku, můžete si je spolknout. A ani nesmyslný, skutečně nesmyslný platby v lékárnách, když si jdete koupit třeba koenzym Q10 nebo něco takového, je to strašidelný. Takže tady to
1: přesně
0: je
1: tak.
0: V jednom.
1: Všechno v jednom.
0: Užijte.
1: moc děkuji, paní Věruško. Naslyšenou, mějte se krásně. Tak, tady já si myslím, že asi není co dodat. Paní Věruška to shrnula, paní Věruška to řekla tak, jak to prostě cítí a já bych řekla, že paní Věruška to řekla za nás, za všechny, kteří s Multilady tu zkušenost máme a kteří ji denodenně používáme. A jak víte, tak opravdu to dávkování si můžete přesně upravit podle toho, jak se cítíte. Pokud je to takhle právě po tom zimním období nebo právě v období nemoci nebo z nějaké rekonvalescence, tak tam si můžete opravdu trošičku dát na ty dvě tabletky. Mně osobně také vyhovuje v tom normálním období jedna tabletka denně, ale to záleží čistě jenom na vás. Takže přátelé, já si myslím, že pokud máte stejný názor jako paní Věrka, jste ve správný okamžik na správném místě. Takže přátelé, jedinečná nabídka v tuto chvíli. Nebojte se a objednávejte. Pokud si nejste jistí, můžete zkusit jedno balení. Není problém. Když si v podstatě spočítám, že vás to vyjde na nějakých 28 korun denně, co to je dneska, v dnešní době, kdy vyhodíme spoustu peněz oknem za opravdu hlouposti, za nepotřebné věci, tak pro vaše zdraví 28 korun denně není nic. To je v podstatě kapka v moři. Za něco, co vám opravdu může doslova pomoci zase zpátky na nohy. Takže pokud se rozhodnete zakoupit jedno balení na zkoušku, je to jen na vás. Pokud se ale rozhodnete zakoupit 3 balení na 3 měsíce, tak jako dárek od nás obdržíte další 3 balení v této podobě. Takže dostanete v podstatě půlroční kůru za cenu 3měsíční. Jak jsem říkala, taková nabídka tady ještě nikdy nebyla a vy máte jedinečnou šanci. Pospěšte si, protože říkala jsem, opakovala jsem to tady několikrát, i tato nabídka je časově omezená. Takže pokud se nerozhodnete hned, může se stát, že o tuhletu úžasnou nabídku přijdete. Takže objednávejte a klidně můžete objednat ty kůry 2 nebo 3. Můžete si udělat obrovskou zásobu, nebo pokud můžete ještě zakoupit třeba pro své blízké, vy můžete mít na 3 měsíce, někdo další také na 3 měsíce, můžete zakoupit pro svoje babičky, maminky, pro kohokoliv, u koho víte, že by Multilady odvedla skvělou práci, tak jako ji odvádí roky už u vás. Takže využijte tuhletu jedinečnou nabídku, protože nebude se opakovat a takhle obrovská šance tady ještě nikdy nebyla.
2: Jsem znovu zrozena od té doby, co používám Multilady. Jedno Multilady na snídani a večeři změní váš život. Všechny potřebné vitamíny, minerály a bylinné extrakty v jediné tabletě.
1: Tak a teď se společně podíváme, co v podstatě za tu cenu vy.

vy obdržíte. Tato sada obsahuje tři krémy. Jeden je peeling, také dostanete noční krém a stejně tak denní krém. Mimo to, tato sada obsahuje také speciálních 15 ampulí, které obsahují opravdu velké množství kyseliny hyaluronové. Takže tyto ampule obdržíte také. Takže přátelé, právě teď vidíte na obrazovce cenu za celou tuhletu úžasnou sadu, v podstatě nabušenou kyselinou hyaluronovou. A ta cena je pod 1000 korun, což si myslím, že je naprosto bezkonkurenční částka a máte několika měsíční kůru za cenu, kterou nikde jinde nezískáte.

Takže přátelé, já jsem vám dnes přinesla v podstatě tento úžasný set právě proto, protože ho mám na sobě vyzkoušený. A ráda bych vám ho malinko představila z mého pohledu. Víte, že jsem příšerný like tady na ty věci. Nicméně, pakliže něco vyzkouším a funguje to, tak se velice ráda podělím. Takže začnu, jak vypadá můj den s tímto krémem. Takže první, co je důležité udělat, je očistit ráno pleť. Což já tedy udělám, většinou to dělám vodou. Poté nanesu denní krém. Musím říct, že jsem velmi byla překvapená, protože mě třeba vadí takový ten pocit masnoty na pleti, nevím, jestli někomu také. Ale co mě velice překvapilo, je konzistence v podstatě toho krému, která je taková jak na vodové bázi, nebo nevím, jak to mám popsat, ale velice rychle se vstřebá a vsákne se do pleti. Ti, kteří nemají rádi příliš parfémované věci, tak budou také velmi překvapeni, protože vůně těchto produktů je velice jemňoučká, vůbec neruší. A musím říct, že to vstřebání do pleti je velmi rychlé a na pleti zůstává takový nemastný, ale takový lehce vodový film, nevím, jak to mám popsat, snad mi odpustíte, ale víte, že jsem v těchto věcech takový like, takže vám to říkám tak, jak z toho mám pocit já. Takže opravdu denní krém je úžasný a zůstává po něm velmi příjemná pokožka, velmi jemná, taková, jak se říká, jako dětská zadníčka a vůbec nezůstává mastný film, ale spíše takový vodový. Dále pokračuji večer, kdy tedy opět začínám očištěním pleti. Poté použiji peeling. Musím říct, že peeling mě také velmi překvapil, protože je velmi jemný, velmi šetrný k pokožce. A opět, už jsem měla zkušenost s některými typy peelingu, který až, dá se říct, porušil nebo narušil pokožku. Zůstaly mi pod tím červené, nepříjemné, bolestivé fleky. Takže s tímto problém absolutně nemám. Poté, co si očistím v podstatě pleť peelingem, tak poté přijde na řadu ampule. Těch ampulek je v sadě 15. Můžete je buď to použít podle potřeby, nicméně, co já mám odzkoušené, udělat si takzvanou 15-denní kůru. Každý večer, předtím, než aplikuji noční krém, použiji ampulku. Takže krásně nanesu na vyčištěnou pleť po peelingu, nanesu nejenom tedy na obličej, ale i na krk a na dekolt, což je velmi důležité. A poté teprve nanesu noční krém. Opět, noční krém funguje v podstatě úplně stejně, na stejném principu jako denní krém. A musím říct, že opět velice rychle se vstřebá, velice rychle se dostane do pokožky a zůstává po něm velmi příjemný pocit na kůži, velmi heboučký, takový hedvábný. A opět nezůstává mastný film, ale spíše takový vodnatý. Máte pocit, že během chvilky, kdy si nanesete ty krémy, že okamžitě zhydratuje tu pokožku. Takže za mě opravdu použití je velmi jednoduché, velmi účinné a musím říct, že za bezkonkurenční cenu, protože za cenu, kde vy získáváte celý tento set, tak jinde koupíte za v podstatě stejnou cenu pouze buď to jeden produkt nebo třeba 2-3 ampulky a vy tady máte opravdu 15-denní intenzivní kůru s vysokým obsahem kyseliny hyaluronové a máte tady 3 produkty, které můžete denně používat a uvidíte po několika týdnech opravdu zlepšení. Já třeba, víte moc dobře, že jsem velice takový veselý člověk, neustále se něčemu směju, usmívám, takže já jim říkám, vrásky od smíchu jsou, ne, že nejsou, ale jsou. A musím říct, že opravdu velice efektivně vyhladil takové ty jemné vrásky kolem očí a ty hluboké, které opravdu byly hluboké už v mém věku, tak ty nejsou už tak hluboké, jako byly. Přiznám se, že tuto sadu používám v tuto chvíli už třetí měsíc.
Takže během 3 měsíců já mohu říct, že vidím viditelné zlepšení na mé pleti. Jsem s tím spokojená. Myslím si, že každodenní používání je vidět a nevšimla jsem si toho jenom já, ale samozřejmě i mé okolí, což mě o to víc potěšilo. A jak říkám, pokud chcete udělat si 15-denní intenzivní kůru, tak doporučuji použít ampulky opravdu každý den během těch 15 dnů před spaním, před tím, než si vyčistíte pleť peelingem a před tím, než nanesete noční krém, nanést na pleť, na krk, na dekoltáž, nechat vstřebat a až poté tedy nanést ten noční krém. Pokud nechcete udělat takovou intenzivní kůru, tak samozřejmě můžete tyto ampulky aplikovat podle toho, jak vy chcete. Každopádně doporučuji vždy na noc, právě před tím, než nanesete noční krém. Takže za mě moje zkušenost velmi pozitivní. Já doufám, že za tuto cenu bude právě dostupná tato úžasná kyselina hyaluronová i pro vás, pro všechny, kteří si třeba nemůžete dovolit kupovat drahé krémy, nebo můžete, ale prostě nechcete už z principu utrácet spoustu peněz za malou krabičku s krémem, tak tady máte možnost opravdu vyzkoušet kvalitní produkt za velmi, velmi úžasnou cenu, myslím si, a dostupnou pro kohokoliv. No a můžete třeba udělat radost i někomu blízkému, protože myslím si, že takový dárek potěší každou dámu. Nejen v letech, ale samozřejmě s kyselinou hyaluronovou můžete začít už právě po tom 20. roku věku, kdy tedy ty změny už přichází na naši pleti. A myslím si, že s tou péčí o pleť nemusíte čekat tak dlouho, jako jsem čekala já. Já se přiznám, že to byla trošičku z mé strany možná i trochu lenost, prostě věnovat čas věcem, které jsem nepoužívala nebo nevěnovala jsem jim takovou pozornost, až teda se přiblížila, jak se říká, taková ta kulatá pětka s nulou. A už i já tedy jsem se dostala do věku, kdy si myslím, že je na čase začít se trošičku starat i o tu mou pleť. Takže právě proto jsem byla ráda, když jsem dostala možnost vyzkoušet tenhle ten úžasný produkt. A o to víc mě těší, že ho mohu přinést i vám všem. Takže přátelé, já si myslím, že všechny důležité informace, mé poznatky jste dostali a v tuhle tu chvíli máte jedinečnou příležitost. Takže já vám doporučuji jednu věc. Vemte do ruky telefon, objednejte, vyzkoušejte a dejte nám zpětnou vazbu, protože to je přesně to, co po vás chci. A nebo když už nechcete dávat zpětnou vazbu, alespoň vyzkoušejte. Protože v tuhle tu chvíli máte za opravdu bezkonkurenční cenu šanci získat tuhle tu obrovskou sadu, nabušenou doslova kyselinou hyaluronovou. A pokud se podíváte na různé produkty, za kolik se prodávají, kolik stojí, i byť jenom krém, a ne v tomto obsahu, ale daleko menší, tak zjistíte, že ta cena daleko přesahuje tu naší, a to je pouze za jeden produkt. Vy zde získáte denní krém, noční krém, peeling, 15-denní speciální kůru nabušenou čistě kyselinou hyaluronovou, a to vše za naprosto bezkonkurenční částku. Takže přátelé, kusů není neomezené množství, takže jak se říká, kdo zaváhá, nebere. Tak vám radím, berte do ruky telefon, objednávejte co nejrychleji, aby i vy jste získali tenhle ten úžasný set pro péči o vaši pleť a cítili se stejně tak dobře a mladistvě. Samozřejmě je pravda, že bych potřebovala ještě nějakých pár vnitřních krémů na to, abych se i ráno lépe rozhýbávala, ale je zase pravda, že na to užívám něco jiného, co vy znáte také velice dobře. Takže zaplať pán Bůh, že v tomhletom ohledu jsem plně zásobena. No a teď už i já jsem se dostala k tomu, že pečuji o svou pleť a vy máte možnost dělat totéž za naprosto úžasnou cenu. Takže vy, kteří jste si nechtěli dovolit ten luxus používat
produkty s kyselinou hyaluronovou, které opravdu pomáhají, ne že je tam nějaká kapička a za šílené peníze, ale opravdu, které obsahují to, co obsahovat mají a fungují, tak máte možnost právě teď za opravdu bezkonkurenční cenu. Takže neváhejte, objednávejte, dokud ta šance tady je. Samozřejmě možnost je do vyprodání zásob. Takže honem, honem, ať nejste vy ten, kdo přijde o svou šanci na tenhle ten úžasný produkt a klidně můžete koupit do zásoby, protože přátelé, 3 krémy, 15-denní kůra s ampulí za naprosto bezkonkurenční cenu pod 1000 korun nikde jinde nenajdete. Takže přátelé, telefon a kupujte.

0: Tak máme tady, nebo doufám, že tady budeme mít někoho, paní Milátku, zkusíme se spojit, která už má nějakou zkušenost právě s naším krémem. Tak uvidíme.
1: Prosím.
0: Dobrý den, hovořím s paní Miladou.
1: Ano.
0: Dobrý den, paní Milado, tady Pavla ze studia, já vás vítám. Chtěla jsem se zeptat, dostala jsem kontakt na vás, že prý máte nějakou zkušenost s naším, nebo s naší sedou krémů a s kyselinou hyaluronovou.
1: Ano, objednala jsem si, jsem velmi spokojená a doporučuji.
0: A jak dlouho ji používáte?
1: Asi měsíc nebo měsíc a něco ještě.
0: Aha. A vidíte už na sobě nějaké změny nebo už pociťujete?
1: No, mám takovou vláčnou pleť, jako hezkou, dá se říct.
0: Já tomu říkám taková hedvábná.
1: Ano,
0: takový
1: ano,
0: pocit.
1: Ano, dá se říct tak. Ano, ano, ano.
0: Tak a vy jste dřív třeba zkoušela nějaké jiné produkty s kyselinou hyaluronovou nebo?
1: Ano, zkoušela jsem různé séra a spoustu takových jako... Vždycky, když mi něco tam napadlo, tak jsem si něco vyzkoušela, ale s tímhle jsem opravdu spokojená.
0: Takže byla byste určitě ochotná to teda doporučit ostatním, aby
1: ano.
0: vyzkoušeli a sami pocítili na vlastní kůži, jak hedvábnou ji můžou mít. Dobře.
1: Ano.
0: Paní Milátku, já vám moc děkuju za tuhletu upřímnou recenzi a doufám, že budete i nadále spokojená s našimi produkty. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Takže, přátelé, slyšeli jste sami, dokonce i paní Milátka řekla svůj upřímný názor na tenhle ten úžasný produkt a já si myslím, že i vy si můžete udělat svůj vlastní názor a vyzkoušet a dokonce i vy můžete mít stejný pocit, jako jsme se shodli s paní Milátkou o hedvábné pleti, protože opravdu používání tohoto krému vám zanechá pokožku tak neskutečně heboučkou jako dětskou zadničku. Já to musím vždycky takhle přirovnat, nedá se nic dělat. Každopádně budu velice ráda, pokud vyzkoušíte a ještě radši bych byla, kdybyste nám třeba opravdu dali zpětnou vazbu o tom, jak moc jste spokojeni, protože to řekne zase hodně těm dalším, kteří třeba vyzkoušeli spoustu různých produktů, tak jako paní Milada, různá séra, krémy a kdesi cosi. A já se teda přiznám, že já jsem nepatřila k těm, co zkoušeli různé věci, protože jsem neměla potřebu nic takového používat nebo nechtěla jsem z nějakého důvodu. Každopádně už, jak jsem říkala, i na mě došlo, takže já jsem se přidala do skupiny těch, kteří začali pečovat. A jsem za to v podstatě ráda, protože ten rozdíl je znatelný. Kvalita té pleti je diametrálně odlišná. Takže i za sebe mohu říct, a nejenom za paní Milátku, přidejte se k nám, kteří máme dobrou zkušenost s používáním těchto úžasných krémů a můžete příště třeba svou recenzi dát vy tady se mnou ve studiu.

Takže přátelé, ještě jednou, co za tu cenu získáte. Takže podíváme se na to zblízka. Takže obdržíte úžasný denní krém nabušený kyselinou hyaluronovou. Naprosto jedinečný, a který vám nechá úžasný pocit lehkosti a hydratace na pleti. Dále získáte noční krém se stejným účinkem, naprosto úžasný pocit na vaší pleti. No a do třetice, jak se říká, všeho dobrého, tak získáte skvělý peeling, kterým si můžete vyčistit právě svoji pleť předtím, než budete aplikovat některý z těchto dvou krémů. No a jako třešínka na dortu, nebo říkejme tomu zlatý hřeb, je právě 15-dílná sada těchto úžasných ampulí, které můžete právě aplikovat buď to tedy v 15-denní kůře každý večer před použitím nočního krému, anebo samozřejmě podle potřeby. Já doporučuji, já mám vyzkoušeno 15-denní kůra, perfektní účinek. Během po těch 15 dnech uvidíte ten rozdíl markantní, takže za mě tohle je to úžasná věc. A tohle vše vy získáte za bezkonkurenční cenu pod 1000 korun. Přátelé, za tuto částku leckdy nekoupíte ani byť jeden krém, který obsahuje kyselinu hyaluronovou. A tady máte celou sadu na několik měsíců. Já se přiznám, že mám stále toto balení. Používám to vlastně už přes 3 měsíce. A naprostá spokojenost. Stále mám spoustu krému, takže opravdu není to záležitost, že během jednoho měsíce potřebujete koupit další sadu, pakliže samozřejmě nechcete dokoupit další ampulky. Nicméně v tuhle tu chvíli já si myslím, že za částku, kterou vidíte, získáte neuvěřitelnou sadu skvělých produktů, které vám mohou nejen rozzářit úsměv, ale hlavně vaši pleť, nechají vám zmizet vaše vrásky, většinu z nich, a zůstane vám už jenom ten úsměv. No a co je také důležité v této době, ušetří vám spoustu peněz, protože pod 1000 korun vy získáváte všechno tohle, co tady vidíte na obrazovce přede mnou. No a jak říkám, zlatý hřeb jsou tyhle ty tajemný tam ampulky, které obsahují opravdu spoustu kyseliny hyaluronové. Takže přátelé, pojďte a kupujte. Tak přátelé, a dostali jsme se opravdu na konec dnešního vysílání a máme tady poslední 2 minutky. Poslední 2 minutky pro vás, pro všechny, kteří chcete ještě získat tuhletu úžasnou sadu, která, ještě jednou zopakuji, co obsahuje. Obsahuje denní krém, noční krém, peeling a sadu 15 ampulí kyseliny hyaluronové pro speciální v podstatě kůru, kterou si můžete udělat, a buď to 15-denní, anebo podle potřeby. A tohle vše pod 1000 korun. Já si myslím, že opravdu, pokud se podíváte všude kolem sebe, tak ty ceny za opravdu velmi kvalitní produkty nebo kvalitní péči o pleť s kvalitním obsahem kyseliny hyaluronové se pohybují opravdu ve stovkách, v řádech, někde i tisíců za jeden krém či za pár ampulí. Vy tady celou tuto sadu můžete mít pod 1000 korun a já si myslím, že vyzkoušet to vás nestojí vůbec nic. Naopak zjistíte, že jste získali spoustu muziky za málo peněz a já si myslím, že v tuhletu chvíli je to velmi důležité, protože vyhazovat zbytečně spoustu peněz za něco, co buď to třeba ani nefunguje, anebo funguje, ale opravdu ty náklady na to jsou opravdu vysoké, obrovské, a tady to můžete mít za daleko nižší cenu se stejným účinkem, já si myslím, že není co řešit. Takže přátelé, nejen dámy, ale i pánové, kteří pečují o svou pleť, mají šanci získat tuhletu úžasnou sadu. Poslední chvilinky dnešního vysílání, přátelé, já se s vámi budu muset rozloučit. Samozřejmě v tuto chvíli gratuluji všem, kteří zakoupili, no a doufám, že vy ostatní si ještě pospíšíte a využijete poslední vteřinky. Hezký den.
to jsou okamžiky, kdy tyhle ty krémy a různé pomůcky využívá asi každý z nás. A proto jsem byla ráda, když mě oslovili, abych vyzkoušela tenhle ten krém. Protože vzhledem k tomu, že já opravdu trpím na tyhle ty bolesti už leta letoucí, tak člověk se naučí s tím tak nějak žít, člověk se naučí, co používat, ale samozřejmě různé preparáty nejsou úplně vhodné používat dlouhodobě a tak dále. Takže přírodní cesta byla vždycky v podstatě moje volba. Ať už to byl kolagen, ať už to byl krém z CBD, takže tohle to všechno opravdu hodně pomáhá. A když přišli s tímhletím produktem, tak jsem byla opravdu nesmírně ráda a nadšená, že to tady vyzkouším. Musím říct, že účinky to pro mě, sama za sebe mluvím, mělo úžasné. Po několika minutách po nanesení, úžasné je, že se to opravdu velmi rychle vstřebává, alespoň mě to teda nezanechává vůbec mastný filtr po určité chvilce. Má to hodně takový chladivý efekt, díky té arnice samozřejmě i. A musím říct, že velmi rychle se to vstřebává a velmi rychle přichází ten účinek toho krému, takže opravdu uleví od bolesti. Poslední měsíce mě opravdu trápí kříž, kdy tedy esí klouby mě opravdu hodně potrápily. A byly dny, kdy jsem, protože máme dvoupatrový dům a musím chodit nahoru, dolů, tak jsem měla problém opravdu i co se týká schodů a levé koleno. Takže jsem byla ráda, když jsem mohla v podstatě vyzkoušet tenhle ten krém. Já vám ji ukážu. Aplikace je naprosto jednoduchá, protože díky pumpičce si v podstatě aplikujete jenom množství, které v podstatě chcete a nemusíte se bát, že byste měli víc, protože v tuhletu chvíli je to takhle malinko, opravdu takhle malinko vám stačí, abyste rozetřeli na velkou plochu. Tahle část, tahle malinká kapka mně stačí, abych rozetřela po celém kříži a v podstatě ta vůně je neskutečná. Je to vůně citrusu, je to svěží a chladivý efekt a opravdu okamžitě se vstřebá. Absolutně nezanechává mastný filtr a během několika minut ucítíte úlevu v těch místech, které v podstatě vás bolí. Já jsem byla nesmírně nadšená už od prvního okamžiku užívání, protože ten nástup byl opravdu pro mě až velice rychlý.

0: Používám ho tak dvakrát, třikrát denně, vy ho můžete používat dvakrát, čtyřikrát denně podle potřeby samozřejmě. Ale byly dny, kdy opravdu stačilo namazat ráno jednou a celý den jsem byla v naprosté pohodě. Takže sama za sebe, tím, že já už mám opravdu zkušenosti s CBD oleji, s CBD krémy, které jsme vám také přinášeli, tak absolutně jsem neměla pochyby o tom, že by tohle třeba nefungovalo tak, jak by mělo. Spíš mě překvapilo, jak rychle to fungovalo. Takže já jsem opravdu ráda tím, že mi může něco pomoci a ulevit od bolestí a od toho cítit se v podstatě méně pohyblivá, protože je to opravdu nepříjemné a pokud máte stejné problémy, tak víte, že ten pohybový aparát, když začne zlobit, tak je to opravdu hodně, hodně nepříjemné, hodně bolestivé. Takže pokud i vy máte stejné problémy, vyzkoušejte. Já si myslím, že za zkoušku, jak se říká, nic nedáte, ale v okamžiku, až zjistíte, jak úžasně rychle a skvěle funguje tenhle ten produkt, tak mi dáte za pravdu a nebudete chtít používat absolutně už nic jiného. A musím říct, už jenom ta vůně je naprosto úžasná, ale samozřejmě není to to nejdůležitější, co se týká tohoto krému. Nejdůležitější je to složení, které opravdu funguje. Jak vidíte, obsahuje 200 ml. To znamená, že když jste viděli tu kapičku, kterou já jsem použila, a opravdu tahle kapička mě osobně stačí na celou křížovou oblast, tak si vemte, jak dlouho vám tohle to vydrží a jak dlouho vám to může pomáhat od bolesti. Takže přátelé, teď máte tu příležitost koupit tenhle ten úžasný produkt. Vy, kteří máte třeba zkušenosti a s Multilady, s tím v podstatě celým produktem, se kterým jsme začali a dodnes ho užíváte a já vím, že užíváte, tak věřte i tomuhle tomu, protože je to ze stejné řady jako Multilady. Podíleli se na tom úplně stejní a v podstatě vědci a všichni ti, kteří dali veškeré své vědomosti do Multilady produktů, tak pro vás stvořili něco takhle úžasného, co vám může opravdu ulehčit ten pohyb. A já si myslím, že v dnešní době, nebo alespoň vezmu to zase přes sebe, já to vždycky beru přes sebe, protože jak se říká, když si něco člověk projde svými vlastními nohami, tak o tom může mluvit. A já třeba sama za sebe v tomhletom věku už vidím, že pro mě jsou důležitý jenom ty věci, které mě ulehčí nějakým způsobem život. Takže ať už je to v úklidu, že mi něco ulehčí, nebo ať už je to právě v tomhletom ulevení od bolesti, je pro mě velké pozitivum. Velké pozitivum, protože samozřejmě, když ráno vstanu a necítím se dobře, bolí mě záda, bolí mě kyčle, bolí mě kolena a teď prostě člověk se musí rozhýbat, je to strašně nepříjemné, opravdu to dokáže otrávit celý ten den člověku a jak jsem říkala, užívat nějaké prostředky, které samozřejmě není z dlouhodobého hlediska úplně vhodné užívat, není řešení, protože v podstatě to potlačí akorát ten problém, ten daný problém, ale nepomáhá ho vyřešit. Naopak tyhle ty podpůrné a v podstatě nadupané přírodou produkty vám pomáhají ten problém řešit, nejenom ho potlačit. Takže myslím si, že to, co je obsaženo v tomto úžasném krému, vám může pomoci stejně tak, jako to pomáhá mně každý den. A musím říct, že teda já už to zkoušela před nějakou dobou, takže já už mám doma druhou lahvičku, protože jsem s tím samozřejmě nemazala jenom sebe, ale také své sousedy, kterým jsem teda na zahrádce přes plot mimochodem vyprávěla, jak teda úžasně už mě nic nebolí. Takže samozřejmě chtěli vyzkoušet všichni, takže už i tam se maže Multilady krém a myslím si, že i vy budete patřit do té skupiny, kteří budete s radostí používat tyhle ty skvělé, úžasné produkty z řady Multilady, protože je to něco, co opravdu funguje, je to něco, co už je roky osvědčené. Vzpomeňte si, ježiš, kolik už je to let, kdy jsem vám přinesla poprvé Multilady a od té doby ji spousta z vás opravdu užívá, jste s tím spokojení, stejně tak jako Multikolagen, stejně tak jako teď tenhle ten úžasný CBD krém, který opravdu je nadupaný přírodou, bylinkami, které vám mohou právě pomoci od těch dlouhodobějších problémů, které vás trápí, co se týká kloubů a bolestí, v podstatě i svalů. Manžel to třeba používá, protože ten ještě není na tom tak jako já, tak používal to, dokonce se mu natáhl sval při sportu, hraje badminton. A musím říct, že velice spokojený byl s tím, jak to fungovalo v podstatě při nataženém svalu. Takže má to opravdu velké využití a myslím si, že tahle ta věc se v žádné rodině neztratí. Určitě najdete využití i vy, kteří jste sportovně aktivnější, ještě v plné síle, v tom nejlepším věku, ale i vy, kteří už se blížíte v podstatě k tomu důchodovému věku. A stejně tak jako já, a nebo vy, kteří už si ten důchod užíváte, ale třeba z nějakého problému nebo z nějakého důvodu ho nemůžete užívat plně. A tahle ta úžasná věc vám to může jenom ulehčit. Takže za sebe, ze své zkušenosti, jen a jen doporučuji. Kupte, vyzkoušejte. Tak a zkusíme, jestli se dovoláme některým z vás, kteří už tento krém používají, a zkusíme paní Vlastičku.
1: Ano, prosím.
0: Dobrý den, paní Vlasto, tady Pavla ze studia. Já vás vítám u nás. Chtěla bych se vás strašně ráda zeptat, jakou zkušenost máte s Multilady CBD krémem?
1: No, tak já ho používám teprve tak 14 dní, protože jsem měla ještě staré krémy. Tak zatím dobrý, no. Na ten větrový takový, to si dávám tady na krk, protože mám po operaci páteře, tak tím si to masíruju. No a lokeť mě bolí a rameno mě bolí, tak mažu si to tím, no.
0: A vy jste říkala, že jste ještě měla nějaké starší krémy. Vidíte mezi těmi, co jste používala předtím, a mezi Multilady CBD krémem nějaký rozdíl?
1: Jako krémy jsem používala, jako na to je pohyblivost, to jsem nepoužívala. To jsem normálně na obličeji krémy měla.
0: Jo, takhle, aha.
1: Toto jsem měla, toto teda poprvní, teprve 14 dní to používám. Mm-hmm. Teprve. No ale zatím dobrý, no.
0: Takže cítíte zlepšení, co se týká tedy problémů, které jste měla. A ano. Doporučila byste to tedy ostatním, aby určitě vyzkoušeli, nebo?
1: No samozřejmě, zkusit se má všecko.
0: Tak to rozhodně. Paní Vlastičko, já vám strašně moc děkuju a do budoucna vám přeju život bez bolestí, protože bohužel já jsem ve věku, kdy mažu. Takže nic jiného nám nezbývá. Takže my vám moc děkujeme. Užijte si zbytek dnešního dne a ještě jednou děkuju. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak, přátelé, to byla paní Vlastička a slyšeli jste, že i ona maže. A jak se říká, teď mi zrovna přišlo na mysl takové to heslo, kdo maže, ten jede. Já si myslím, že v tomhletom případě je to doslova a do písmene. Takže přátelé, slyšeli jste názor i těch, kteří zkusili, ačkoliv ne moc dlouho, já se teda přiznám, že já už to užívám poměrně déle než paní Vlastička, nicméně tady vidíte, že i po 14 dnech opravdu ty účinky jsou a já za sebe mohu jenom doporučit, teď jste slyšeli i od někoho dalšího a těch lidí, kteří to vyzkoušeli, už je opravdu několik. A odevšad jsou jenom pozitivní reakce. V podstatě totožné, stejně jako byly na Multilady, kterou dodnes všichni užíváte a všichni jste spokojeni. Takže stejně tak budete nadšení i z tohoto produktu, takže v tuhletu chvíli máte jedinečnou příležitost. Kupte, vyzkoušejte, jak říkala paní Vlastička, zkusit by se mělo všechno. A jak já říkám, nemoucí se i se stébla chytá, kdy v podstatě, když už jste vyzkoušeli, dá se říct, všechno možný a nechcete vyloženě se uchýlit k tomu, abyste užívali nějaké léky, pokud to není vyloženě nezbytně nutné samozřejmě, tak myslím si, že návrat k té přírodě je to nejlepší, co můžete udělat. A jsou to století vyzkoušené bylinky, které používali už naše praprapra a stále fungují. Jenom mám pocit, že v dnešní době se trošičku pozapomíná na to, že jsou tyhle ty přírodní věci, které vážně fungují pro nás, pro všechny perfektně, aniž by zatěžovaly náš imunitní systém nebo aniž by nám přivozovaly nějaké problémy. Samozřejmě vždy je důležité zkontrolovat, jaké bylinky jsou obsažené v určitých produktech, protože třeba jsou některé, které nejsou vhodné pro těhotné nebo pro kojící a tak dále. Takže vždycky je opravdu důležité podívat se na ty kontraindikace. Každopádně bylinky byly vždy a budou to nejpřírodnější a nejsilnější a nejlepší, co můžeme našemu tělu dát. Ať už je to, když si uděláte čaj na kašel nebo na průdušky nebo urologický čaj. Jsou to věci, které opravdu fungují a leta je používáme. Tak věřte, že když zkusíte tohle, budete naprosto stejně spokojení, tak jako já, tak jako paní Vlastička a tak jako spousta dalších, kteří dostali příležitost tento krém vyzkoušet. Já sama za sebe ho používám skoro 4 měsíce. 4 měsíce jsem měla v podstatě možnost, nebo před 4 měsíci přišla možnost, kdy jsem ho mohla začít zkoušet. A jak říkám, hned od prvního namazání ta úleva, která přišla posléze, je prostě za mě úžasná. A plus můžu vyjmenovat další pozitiva. Někteří lidé nemají rádi masné krémy, masnou pokožku nebo masný pocit na kůži. Další plus. Nebudete mít. To se tak krásně vstřebá. Přirovnala bych to vstřebávání tak jako gelu, ale je to v podstatě krém, ale to vstřebávání má stejně rychle. Takže nezůstává mastný film, nebudete cítit nic, že by se vám lepilo tričko třeba na záda, nebo kalhoty, nebo prostě nic takového. A já si myslím, že už jsem řekla dost na to, abyste i vy příště řekli svůj názor.

Takže přátelé, všechny informace, všechny pozitiva, která tady byla vyjmenována a předložena pro vás, pro všechny, jsou v podstatě vyřčena a nezbývá nic jiného, než se pustit do posledního kroku, a to je vzít do ruky telefon a využít tu poslední šanci, kterou máte v tuhletu chvíli, abyste si objednali i vy tenhle svůj úžasný Multilady CBD krém. A co se týká obsahu, ten jsem nezmínila, je velmi důležitý, obsahuje 1000 mg, což je opravdu vysoké číslo, tudíž ty účinky budete cítit 100%. Takže přátelé, poslední chvilinky a poslední šance pro vás, abyste si vy objednali, ať už pro sebe, nebo ať už pro vaše blízké, pro babičky, pro dědečky. Já už teda taky babička jsem, takže i pro mě. Každopádně mě samozřejmě objednávat nemusíte, objednejte pro sebe a pro své blízké, pro ty, kterým si myslíte, že by tohle mohlo ulehčit každodenní pohyb, ulehčit den a opět jim vyčarovat úsměv na tvář. Protože si myslím, že když člověk vstane ráno s pocitem bolesti, už se to všechno odvíjí. Ale pakliže vstane ráno s tím, že ho nebolí nic, tak ta chuť prostě do toho života, do toho něco dělat, něco tvořit, je daleko lepší. Teď máme jaro, takže samozřejmě práce na zahradách, já už se těším, až vyběhnu a dám po zimě také zahrádku do pořádku, což samozřejmě, pokud člověk má opravdu bolesti, moc nejde. Nicméně s tímhletím mi to půjde jak po másle. Takže přátelé, objednávejte.

Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: prožít léto více. Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
0: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. A červenou papriku 1 kg s aplikací za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Bref má něco úplně nového.

0: překoná.
1: Nový Brev Color Auto Active.
2: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
3: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný k dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
5: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
6: Yes.
5: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
7: Od pondělí v Lidlu najdete mango za 44,90. Mandle za 49,90. A pistácie za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
9: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
8: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
12: No to půjde těžko bez křídel.
11: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
12: A jak asi?
11: Ale tati, prostě se napij. Počkat,

0: Co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je, nebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Zvedni to a vytřič to.
3: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Přijďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Očko tě zve do kina.
6: No one can stand between me. And home. Not even the gods.
7: Keep us straight!
8: I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you.
9: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
10: E-kondomy.
9: E-kondomy.cz

0: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To je dopravář.
7: Vsaďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier.

0: vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
3: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
0: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
9: Pusti.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
12: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
13: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
14: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
16: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
17: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
17: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
19: Moment.
20: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
22: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
23: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
24: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
25: Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
26: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
3: E-kondomy.
2: E-kondomy.cz

časem i tmou, ráno co přijdu, a přesto neslyším tvůj hlas.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Vybavte se na sezónu u nás. Nově přes 500 dalších produktů levnější. Například avokádo, zálivka, různé druhy za pouhých 4,90. Kaufland.
8: Tady jsme!
9: Oh. Trosečník, který není spocený.
10: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
11: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Moment.
13: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
15: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
16: No.
17: Já jsem si přišla rád s kamením.
18: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
16: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
19: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
20: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
21: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
22: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
23: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
24: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
25: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
26: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
27: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
3: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma... Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
4: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Mami, mě se chce čumovat.
9: Já už mám hlavě, už tam bude.
10: Toho šetni se.
9: Mami,
11: to chce kůže.
12: Teď on v příštím díle stejně.
13: To chce kůže.
14: Kde se s tím jídlem?
15: To chce kuře.
16: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
18: Tak, co je s tím grillem?
19: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
18: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
19: A fakt, že jo?
18: Kdo to byl?
20: Cenfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
21: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
22: Tatart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
23: Pustí.
22: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
24: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
25: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
26: No.
27: Já jsem si přišel rád s kamením.
28: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
26: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
29: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
30: Moment.
31: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
32: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
33: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
34: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
35: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
36: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
35: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
6: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
7: E-kondomy.
6: E-kondomy.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete Milkpol máslo jen za 19,90 a velkopopovického kozla 11 v multipeku za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
3: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
4: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips OneBlade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips OneBlade Intimate.
5: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
7: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
8: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Například brambory žluté rané, kilo za pouhých 12,90 a paprika bílá, kilo jen za 34,90. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
10: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
11: Ty máš vždycky něco v rukávu.
12: Mám M-Bank.
10: M-Bank. Velká malá vítězství.
13: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
14: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
2: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
3: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
2: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
5: Pustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v Datartu. Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma. Fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost. Fakt věrnost. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
8: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.

La mode va pas nous sauver, mais let's go on one way and walk.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Kaufland.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Mami, mě se chce čůrat.
5: Já už mám hlad, už tam bude.
6: Toho šetni se.
5: Mami.
3: To chce kuře.
7: Teď on v příštím díle stejně.
8: To chce kuře.
9: Kde se s tím jídlem?
10: To chce kuře.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Pěkný kolo, to bych brala.
16: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
17: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
15: A fakt, že jo?
16: A ty jsi?
17: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
18: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: Užijte si město s nadhledem v novém stylovém crossoveru Kia Xceed. Okouzlí vás prémiovým designem i nejmodernějšími technologiemi. Nová Kia Xceed, nyní za jedinečnou cenu již od 470 tisíc korun.
24: Kia. Movement that inspires.
25: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
26: Tento týden hrozny tmavé bezsemené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Bila.
27: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
28: Tohle není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Tento týden třeba veggie mleté za 54,90 a mix koleslav za 29,90. Albert.
29: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
30: Ahoj.
31: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
32: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
33: Oh.
34: Oh.
33: Oh, moment.
34: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
35: Omoda.
11: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
0: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
1: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
1: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
5: Pustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
3: Testujem.
4: To je dopravář.
5: Vsaďte na kvalitu a design. Prací věže LG a Haier vám nyní doručíme zdarma. Tatart.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
14: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Kaufland, moje první volba. I'm making my big
16: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
18: Moment.
19: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
20: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
21: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
22: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
23: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
24: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
23: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
25: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
26: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
27: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
28: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Datart nákupy.
4: Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
5: Hustí.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

Mão suma.

0: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
1: Dobré. Jedno giga kombo s ranolkama.
2: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
1: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
3: Tati!
1: Neomezený tarify.
4: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: A další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hic, ale ten výsledek... ten za to stojí.
6: Sedlčanský hermelín. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
6: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Mami, já se chci čůrat.
5: No já už mám hlavě, už tam bude.
6: Toho šutni se.
5: Mami.
3: To chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej již nyní novinky v McDonald's.
8: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
9: Udělejte si radost ultratenkou Motorola Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Velkou pomoc v domácnosti vám nabídnou malé spotřebiče ETA se slevou 20%.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
12: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
13: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
10: Datart nákupy. Ovládněte den s prémiovými hodinkami Huawei o 15% levněji.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
15: A dělej to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
18: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Tento týden hrozny tmavé bez semené za 39,90 a jihlavanka kilogram za 199,90. Byla.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsi chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe může být třeba 200, takový.